0: tramvajových tratí a v centru počítá se zelenými pásy. Snižuje to hluk, prašnost a hlavně celkovou teplotu v ulicích. S odborníky proto zjišťuje nejen co vysadit, ale hlavně jak o rostliny pečovat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jablonečtí dobrovolní hasiči procházejí nákladnou obměnou techniky. Na tři nové vozy město vynaložilo přes 40 milionů korun a další dorazí příští rok. Využijí je při výjezdech, kterých primátor Miloš Vele vloni napočítal 100.
2: Město Jablonec zřizuje 3 jednotky dobrovolných hasičů. Veškeré finance a provozování jednotek dobrovolných hasičů jdou za městem a je to placeno z městského rozpočtu.
1: Dobrovolní hasiči z Jablonce vyráží do akce hned z několika stanic. Sídlí v Pasekách, Kokoníně a Seči nad Nisou. Fotbalisté Táborské obsadili v druhé lize druhé místo a v baráži o elitu vyzvou Ostravu. Třetí pozici získal Artis Brno, který v přímém boji o postup narazí na Slovácko. Do nižší soutěže po závěrečném kole sestupuje rezerva pražské Sparty a Vysočina Jihlava. Jihlavě k záchraně nepomohla ani výhra nad Ústím. Soutěž opouští po dlouhých 26 letech. Prostějov se naopak vítězstvím nad Táborském zachránil o jediný bod před sestupovým pásmem. Jistý vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno oslavila postup drtivou výhrou 4-1 nad Českými Budějovicemi. Kapitán Zbrojovky Hofmann se při své rozlučce s profesionální kariérou trefil z penalty. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také na severu Moravy. Večer se pak znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctí.

se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentraci jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl zaručuje jízdu bez omezení.
4: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 tisíc lidí. V Moravském krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje.
5: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
3: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou se stoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál 2. ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupil jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, loučí se Honza Varga.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si lásko na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil.

nebude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: to už víkend s rádiem Impuls.
1: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentrace jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl zaručuje jízdu bez omezení.
3: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
2: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 tisíc lidí. V Moravském krasu znovu řádil vír velký, vyplenil tam jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje.
4: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
2: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou sestoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál 2. ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupili jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.

0: až do rána česky a slovensky. Radio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tvář.

pracovat.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Steve.

0: pravidla.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Na sudetoněmecký sjezd míří bavorský premiér. Střelec od Bílého domu je po smrti. Naši hokejisté mají jisté čtvrtfinále. Zprávy v 6 nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Brně pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tady promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudetských Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Lidé v Choťánkách na Nymbursku říkají ne logistickému centru. Jeho výstavbu odmítli v referendu. Hlasovalo 76% voličů, referendum tedy platí a vedení obce se jim bude řídit. Choťánky, kde se nyní staví velké množství rodinných domů, chtěli peníze od investora využít na rozvoj obce. Jablonečtí dobrovolní hasiči procházejí nákladnou obměnou techniky. Na 3 nové vozy město vynaložilo přes 40 milionů korun a další dorazí příští rok. Využijí je při výjezdech, kterých primátor Miloš Vele loni napočítal 100.
6: Město Jablonec zřizuje 3 jednotky dobrovolných hasičů. Veškeré finance a provozování jednotek dobrovolných hasičů jdou za městem a je to placeno z městského rozpočtu.
5: Dobrovolní hasiči z Jablonce vyrážejí do akce hned z několika stanic, sídlí v Pasekách, Kokoníně a Proseči nad Nisou. Policie našla pohřešovanou 11-letou dívku z Jihlavy. Školačka byla v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. Střelec od Bílého domu je mrtvý. Muže, který pálil na její stanoviště, zastřelila americká tajná služba. Další člověk, který se nacházel poblíž, je vážně zraněný. Podle zdrojů americké televize CBS padlo celkem zhruba 15 až 30 výstřelů. Tajná služba, která je ochrankou amerického prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů, uvedla, že žádný z jejich agentů zranění neutrpěl. Dodala, že americký prezident Donald Trump se nacházel v Bílém domě, ale střelba se ho nijak nedotkla. Tajsko zpřísní pravidla pro turisty. V zemi se až dosud dalo pobývat 2 měsíce bez víza. Nově to bude jenom 30 dní. Zprostředkovatele zájezdů ale zůstávají klidní.
7: Pro žádnou českou cestovní kancelář to problém nebude, protože průměrná délka pobytu v Tajském království se pohybuje kolem 16 dní.
8: Říká šéf cestovní agentury ESO Travel Tomáš Cikán. Doplňuje ale, že důvod zpřísnění je jasný. V tajských metropolích totiž silně vnímá vliv nelegální migrace. Totéž konstatuje i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
9: Je to způsobeno tím, že se Tajci obávají, že tam lidé budou dlouhodobě pobývat, ale to získání víza pro osoby, které tam chtějí zůstat díl, není nijak komplikované a pak tam člověk může zůstat až 90 dní.
8: Bezvízový pobyt Tajsko zavedlo před 2 lety, aby rozproudilo turistiku po pandemii covidu. Přední zemi navštěvovalo asi 40 milionů lidí ročně. Letos je to prozatím 1 013 000. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: S Impulzem na hokej.
5: Naši hokejisté postupují na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dává překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Páti Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé za 14 let. Zprávy končí 4 minuty po 6. hodině a vysílá Kuba Voříšek.
10: A rádi s vámi vstáváme. A společně s muzikou, s Michaelem Jacksonem, Evou Farnou nebo právě teď s kapelou Krištof, to je muzika, kterou pro vás Impuls přichystal na neděli 24. května po 6. hodině ranní.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady Rádio Impuls. 3 minuty a bude tady čas 6:45. Dneska je neděle 24. května. Za chvilku je tady Jelen a Někde kolem. Anglická fotbalová Premier League znala svého vítěze už před dnešním posledním kolem. Po dlouhých 22 letech se ligového titulu dočkal londýnský Arsenal. Nečekané drama provázelo i souboj o postup do nejvyšší anglické soutěže.
1: Fotbalový klub z jihu Anglie Southampton měl po ročním pobytu v druhé nejvyšší soutěži na dosah návrat mezi elitu. Probojoval se totiž do finále baráže a o postup se měl utkat s FC Hull City. Během týdne však vyšlo najevo, že před předcházejícím zápasem před semifinále proti FC Middlesbrough vyslal na trénink svého soupeře špiona. Ze skrýše za stromem natáčel na mobil nácvik standardních situací a další prvky. Po konfrontaci s činovníky klubu utekl na místní veřejný záchodek, převlékl se a vydal se k autu jakoby nic. Zdánlivě úsměvná příhoda, jak z povídky Karla Čapka, však měla dohru. Fotbalová asociace Southampton z finálového rozstřelu diskvalifikovala a klub tak přišel o šanci na návrat a tím také o finanční prémii 200 milionů liber, asi 5,5 miliardy korun. Klub teď navíc zřejmě přemýšlí, jak trenéra, který špionáž spoza stromu nařídil, nahradit. Pro Rádio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
5: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
4: Co ti tady přináší největší radost?
5: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
4: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

Je neděle 24. května, posloucháte Impuls. Tak víkend je doba odpočinku od hry Halo tady Impulzovi, doba přihlašování do této soutěže, je to taky doba odpočinku od školy. Ano, mluvím k vám, vážení a milí posluchači Impulzu, i vy, co by naši posluchači, máte u nás trošku školy. Impuls má svého vlastního pana profesora, který každé všední ráno prověřuje vaše znalosti. Je to takový ten typ učitele, kterého jsme třeba na škole příliš nemuseli, ale na kterého po letech vzpomínáme s láskou. Přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den na rádiu Impuls.

0: Takhle vám v neděli po ránu hraje Impuls. Kapela Bee Gees bude za chvilku vystřídána Elánem a později králem popu Michaelem Jacksonem, ale teď pojďme na počasí, protože vašich vzkazů na WhatsAppu přibývá, tak pojďme na ně. Broumov, teplota 12 stupňů, jasná obloha bez větří, pěknou neděli přeje Zdeněk. Krásné nedělní ráno z Beskyd, z Frýdlantu nad Ostravicí ze Pstruží, jasno a 14 ve stínu, bude nádherný den, který si užijeme každý po svém, ale věřím, že krásně. Děkujeme, Jani. 12 plus bez mraku a větru, to je Vyškov, zdraví nás Macek. Krásný ráno Milovice, Vláďa Kuchyňka, 15 stupňů Celzia a jasno. A krásnou slunečnou neděli z Horní Plané přeje Dana, 10 stupňů. Děkujeme moc krát. Tak jak bude dnes v Česku, pojďme to vzít souhrně. Ráno bude skoro všude slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech bude až 31, v tisíci metrech na horách kolem 23 stupňů. A teď muzika, slovenská kapela Elán, je neděle 24. května. Pohodový den vám přeje Jakub Voříšek z Impulzu.
1: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam.

0: Impuls přeje pohodové nedělní ráno, za chvilku je tady Impulzovic krabička, Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Jdeme k dnešním událostem a nejprve k počasí. Nejvyšší odpolední teploty se budou zejména v Polabí a po Ohří blížit 30 stupňům Celsia. Česko by tak mohlo zažít první tropický den letošního roku. V Brně pokračuje 76. ročník sjezdu sudeckých Němců. V 10:30 proběhne nástup vlajkonošů a skupin v krojích k hlavnímu shromáždění. Akci sledujeme i z hlediska plánovaných protestů. V rámci festivalu Open House otevírá dveře do Kořán třeba Hrzánský palác v Praze. Milion chvilek pořádá pochod před úřad vlády na podporu veřejnoprávních médií. Z pražského staroměstského náměstí průvod vyjde ve 4 odpoledne. Na Střeleckém ostrově v Praze večer začne festival romské kultury Kamoro. První fotbalová liga jde do finále. Ve skupině o titul se utká už jistý mistr Slavia s Viktorií Plzeň. Sparta hostí Hradec Králové a program uzavírá severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem. Zápasy začínají shodně ve 2 odpoledne. 4 zápasy pokračuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace má dnes den volna a v Paříži startuje tenisový Grand Slam Roland Garros.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. S omezeným provozem počítejte na trase Praha Mladá Boleslav, a to v úseku mezi 7. a 15. kilometrem D10. Kvůli pracím je tady v provozu jenom jeden jízdní pruh. Stejnou situaci sledujeme na tahu z Prahy do Brna v úseku mezi 150. a 153. kilometrem D1. I tady se tento víkend pracuje. A u nás na Impulzu se pracuje nepřetržitě. I dopravní linka 605 222 007 je neustále v provozu, stejně jako naše aplikace. Nahrajte nám hlasovou zprávu a vysílejte s námi i v neděli 24. května.

0: Dobré ráno, je to nedělní ráno 24. května, krásný den od Impulzu, tedy od mikrofonu Impulzu přeje Jakub Voříšek. Mám tady vaše vzkazy, mám tady WhatsApp 605 222 007 a tam posíláte vzkazy, které se týkají zatím jenom počasí, později to bude taky téma dne. Překrásné ráno, Poděbrady, Jižní ulice, 12 stupňů Celsia, Azuro, Radka. Děkujeme moc. Radka dodává, že dnes slaví 53. narozeniny bývalý reprezentant ve fotbale Vláďa Šmicer. Všechno nejlepší, jasně, tak děkujeme. Radio Impuls zdraví Roman z Jevíčka, 11 stupňů a máme modřonko v oblohu. Romane, moc krát děkujeme. Jak bude dnes v Česku? Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší, možná tropické, 25 až 29 většinou, v západní polovině Čech až 31 a v tisíci metrech na horách 23.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Středočeská D10 se vrací do plného provozu. Kyjev po nočním útoku hoří. 6 Čechů rozehrává Roland Garros. Je 7 hodin. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se tak vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl ode dneška zaručuje jízdu bez omezení.
4: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkala se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vyjeté koleje. V Praze klesá zájem o nové a větší byty. Důvodem jsou ceny takových nemovitostí. Poptávka podle developerů meziročně klesla dokonce o třetinu. Novostavbové projekty proto nabízejí především garzonky a dvougarzonky. Zatímco novou garzonku kolem 30 metrů čtverečních je možné v hlavním městě koupit za 5,5 milionu korun, 3 plus 1 stojí i 16 milionů. Metr čtvereční nového bytu v Praze v průměru poprvé překonal hranici 180 tisíc korun. Byty by mohly v Praze letos podražit asi o 5%. Změny na úřadu vlády můžou stát Česko miliony korun. Náhlé rozhodnutí premiéra Andreje Babiše o přesunu několika agend podle odborníků ohrožuje i oblast školství. Utrpět může řešení segregace romských žáků, kvůli které přitom Česku už teď hrozí sankce ze strany evropských orgánů. Dojde také k oslabení prevence užívání drog na školách, omezení podpory duševního zdraví nebo vzdělávání dětí s postižením. Agenda týkající se romské menšiny se podle Babišova návrhu od července přesune na ministerstvo práce. To ale může být pro Evropskou komisi signálem, že Česko nebere řešení segregace romských dětí vážně. Kyjev je v plamenech. Ukrajinská metropole se totiž v noci stala terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně jedné oběti a 21 zraněných. Na mnoha místech metropole hoří. Poláci kvůli nočním útokům na Ukrajině uvádějí svá letadla do pohotovosti. Zelené disky, ohnivé koule i objekty popírající fyzikální zákony. Americké ministerstvo obrany zveřejnilo druhou várku dříve utajovaných spisů o fenoménu UFO. Podporovatele mimozemských bytostí jsou nadšení, další experti zase více skeptičtí.
5: V novém balíku Pentagon zpřístupnil přes 200 složek. Obsahují hlášení z 50. let minulého století u vojenské základny v Novém Mexiku. Svědci popisují pozorování záhadných zelených koulí či letících disků. Armádní piloti pak hlásí případy pro následování stíhaček z roku 2025. Pro komunity ufologů se jedná o jasný důkaz, že nejsme ve vesmíru sami. Radost jim ale kazí experti, kteří tvrdí, že může jít o pokročilé drony cizí k mocností nebo optické klamy vojenské techniky. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Šestice českých tenistů dnes rozehraje grandslamové Roland Garros. Na pařížské antuce se v úvodním hracím dnu představí i šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková, která se utká se 26. nasazenou Američankou Hayley Baptisteovou. Do hry se dostanou i nasazení Jakub Menčík s Marií Bouskovou. Zápasy prvního kola čekají také Sáru Bejlek, Terezu Valentovou a Tomáše Macháče. Program v Paříži začíná v 11 hodin. Je po zprávách. 7:04 se vrací Kuba Voříšek.
0: Děkuji a jdeme na muziku. Budeme vzpomínat na rok 1986, kapela Queen, album A Kind of Magic, Who Wants to Live Forever. Za malý okamžik, teď No Name.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Legendární britské uskupení Brian May, Freddie Mercury, kapela Queen, krátce před 7:45 na Radio Impuls. A za chvíli už česká muzika Anaka a Nebe. V Poděbradech proběhne multižánrová akce Srdcem pro lepší svět. Akce nabídne pohled do budoucnosti očima dětí, odborné diskuse i praktickou školu finanční gramotnosti. Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou zve na Den pěstounství Jihočeského kraje. Na programu je divadelní a taneční vystoupení, karneval nebo malování na obličeji. Akci pro děti si připravil také zámek v Pardubicích. Návštěvníky čekají vystoupení, interaktivní dílny nebo sportovní soutěže. Sedmý ročník divadelní pouti se koná v Dolních Zálezlech na Ústecku. Motorkáři se sjíždějí do Brna, tam proběhne motosraz. Začínáme v 10 hodin v ulici Nad Pisárkami, součástí programu je třeba žehnání motorek nebo policejní prevence. A v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku mají jízdu králů, objížďka jezdců na koních s letošním králem Cyrilem Hlaváčkem začíná v 11 hodin.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek, co přesně děláš?
6: Starám se o to, aby ve zpravodajství všechno šlapalo, kontroluju práci celé redakce, takže všechno, co ve zprávách uslyšíte, mi projde pod rukama.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Samozřejmě moje krimi impulzy, slyšíte je každou sobotu.
3: Editor Václav Komárek, Rádio Impuls, děláme zprávy. Důležité pro život.

ráno, tady Impuls, zdravíme vás v 7.23, je neděle 24. května. Kdyby se krása dala měřit penězi, tak bych řekl, že na Impulsu stačí jeden telefonát a váš den může být rázem až o 100 000 hezčí, krásnější. Stačí se zapojit do naší legendární hry Halo tady Impulsovi a potom čekat na telefonát. Registrovat se můžete v naší žluté aplikaci přes SMSku a nebo třeba přes webový formulář na impuls.cz. A pozor, až přijde ten moment, tak musíte bez váhání říct jediné správné heslo. Halo tady Impulsovi. Rychle nebo pomalu, ale jistě. Neváhat a rozhodně neříkat žádná jiná slova. Paní Dagmar třeba v pátek heslo neřekla, zaznělo pouze to klasické prosím a to slyšet rozhodně nechceme. Takže halo tady Impulsovi, pamatujte si to, každé všední ráno čekejte, že vám zavoláme.

0: Jednu minutu po půl osmé na Impulzu dohrávají Eurythmics, za chvilku se rozezní Puberťák k Single X a jdeme na počasí na vaše vzkazy nejprve. Krásné slunečné ráno z Trojanovic v Beskydech Impulzovi. Máme Azuro, 15 stupňů, pohodovou neděli přeje Ilča, děkujeme. Krásnou slunečnou neděli z Horní Plané, máme 10 stupňů, přeji všem pěkný den, Dana. Překrásné ráno v Telči, odkud vás Kubo zdravím, máme dnes slunečno 11 stupňů, děkujeme mockrát. A ještě Slezské Pavlovice, okres Bruntál, 17 a krásný den, přeje autobusák Honza, děkujeme. Dnes bude v Česku ráno slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23. A teď jdeme na muziku po už zmiňovaném Xindlovi X, za chvilku Genesis a pomalu, ale jistě otevíráme Impulzovic krabičku. Kdo přesně zaspívá, se dozvíte za pár minut. Na Impulzu jsou 2 minuty po půl osmé.
1: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: z Impulzovic krabičky, za chvilku píseň Tam u nebeských brán, Michal Tučný nám zaspívá. Ale nejprve promluví náš dnešní host, bavič Milan Pitkin. Dobré ráno.
1: Je napodobně, taky je hezký den.
0: Co pak máte na dnešek v plánu?
1: Dnešní den mám odpočinkový, protože jako včera jsem dělal trošku do trumpety a taky my jsme včera hlavně se Zuzkou hráli v Brně, se Zuzkou Bubílkou, že já pro vás dělá léčbu s Míkem, takže dneska mám odpočinek.
0: To, že jste si včera, jak sám říkáte, dal do trumpety, pravděpodobně není náhoda. Vy jste totiž slavil narozeniny, 76 let, tak nám dovolte vám popřát všechno dobré a hlavně hodně zdraví.
1: Ve starším těle se občas něco poruchá, to je normální, že jo. Já jsem teďka po operaci kolene, taky mám totálku, takže 3 měsíce ještě už chodím, ale ještě to není to pravý pořechový. Já jsem byl zvyklý chodit a běhat, že jo.
0: Ale co já vím, vy jste byl zvyklý i běhat, třeba jste hrál s Petrem Jandou, nebo naším bývalým kolegou Petrem Vondráčkem tenis, mám pravdu?
1: 15 let jsem chodil s nima hrát každý pondělí a Peťa Vondráček taky, no, ještě Honza Rosák a právě kvůli Honzovi, ten se mi posmíval, že byl běhat, takže jsem si nechal udělat to koleno. Petr mi volal, jestli už bude, tak jsem říkal, v září zkusím hrát, jestli to bude, no, tak uvidíme.
0: Tak uvidíme, budeme vám držet palce. Divadlo stále hrajete?
1: No jasně, tak jako myslím s tím tenisem, takhle jinak já občas s tou Zuzkou děláme tu léčbu s Míchem, takže už toho nedělám tolik, ale jako nejradši dělám pro geronty, jako starší lidi mi rozumějí a já jim taky.
0: Vy jste se proslavil tedy před českou veřejností hlavně koktáním. Máte ale ještě jednu takovou specialitu, která vás provází, a to je maďarština.
1: to jsou jenom blbosti, které tam plácá maďarsky, to nemá hlavu a patu, to samozřejmě to není nic vůbec, co by si z toho někdo mohl vzít. Jirka Vimr taky říkal maďarsky a nebyl to, neměl to hlavu patu, nebyl to o ničem.
0: Zmínil jste naší kolegyni Zuzku Bubílkovou, s kterou vystupujete, tak jak se vám s ní pracuje?
1: Zuzka, no, je výborná. Já nebudu říkat, kolik je, ale už je taky dost, jo. A taky se hejbe běhat, aspoň říká, že chodí běhat, no dobře, no, ale jinak je výborná, protože má to srovnaný, umí vypointovat nějaký věci, které, když se přehodí třeba jedno slovo, tak pak jinak vyzně a ona to umí prostě. Nějakou příhodu vypointovat, aby to mělo tu hlavu a patu.
0: Hostem Impulzu byl Milan Pitkin, ať se vám daří, mějte se hezky, na Impulzu naslyšenou.
1: Děkuju, a ne, že bych vám chtěl skákat šipky někam, ale když mám puštěný rádio, tak vždycky je to Impuls. Tak hezký den.
0: Děkujeme.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zvýšená opatrnost je potřeba na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Za sjezdem na 311. kilometru u Bělotína se srazilo nákladní auto s osobním, projedete ale bez zdržení. Nebezpečnou situaci hlásíte stahu Praha-Brno, co pak se tam děje?
2: Dobré ráno všem, chtěl jsem jenom říct, že na 109. kilometru D1 ve směru na Brno teď postávají mezi Oplocením a silnicí dvě srnky, tak ať pozor, kdyby náhodou se to namířili přímo pod auta, tak ať se tomu začíte nějak vyvarovat. Pozor na sebe.
1: Děkujeme, dávejte na sebe pozor, přesně tak. 605 222 007 to je číslo, které můžete vytáčet, kdybyste měli nějaké dopravní informace pro nás a pro ostatní. Případně nahrajte hlasovou zprávu do aplikace.

0: Dobré nedělní ráno, tady Radio Impuls, je 24. května, za minutu odbije 8. ranní. Dnes bude, nebo stále je, ráno slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat, později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy, večer se v Čechách většinou vyjasní. Nejvyšší teploty až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů Celsia.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: Na sudetoněmecký sjezd míří bavorský premiér. Útočník od Bílého domu je po smrti. První fotbalová liga zavírá sezonu. 8 hodin, hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: V Brně pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tady promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudetských Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Praha pokračuje v preventivní sebeobraně proti povodním. V Karlíně právě teď buduje obrovskou retenční nádrž, která doplní svoji už hotovou sestru. Dohromady pojmou tolik vody jako 5 olympijských bazénů.
5: Budujeme tady druhou etapu obrovské podzemní retenční nádrže a čerpací stanice. Jejich cílem je zkrátka ochránit Karlín, který byl těžce postižen při těch povodních v roce 2002 i 2013.
6: Říká náměstek primátora pro infrastrukturu Michal Hroza, zatímco ukazuje na masivní díru v zemi. Už za 2 roky má být hotovo a na místě sotva bude poznat, že se pod dlažbou a zelení něco takového skrývá. Budování masivní nádrže hned vedle Vltavy může u laika vzbudit dojem, že bude zachytávat vodu z řeky. Jak ale vysvětluje zapojený vodohospodář Martin Pikal, je to trochu složitější.
7: Bude to nádrž na akumulaci nadlimitních vod, které přitékají ze stoky sem do tohoto místa.
6: Nová nádrž bude chránit nejen Karlín a Prahu před povodněmi, ale i Vltavu. Omezí totiž množství znečištění, které se do ní v krizové situaci vlije. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Lidé v Choťánkách na Nymbursku říkají ne logistickému centru. Jeho výstavbu odmítli v referendu. Hlasovalo 76% voličů, referendum tedy platí a vedení obce se jim bude řídit. Choťánky, kde se teď staví velké množství rodinných domů, chtěli peníze od investora využít na rozvoj obce. Desítky výstřelů padly u amerického Bílého domu. Tajná služba Spojených států tady zabila útočníka, který pálil na její stanoviště. Zranění utrpěl i další člověk, který se nacházel poblíž. Americký prezident Donald Trump se nacházel v Bílém domě, ale střelba se ho nijak nedotkla. Desítky tisíc lidí se včera sešly na protestech v centru Bělehradu. Demonstrovali za vypsání předčasných voleb, demonstraci svolali studenti stojící v čele protivládního a protikorupčního hnutí v Srbsku. Shromáždění bylo z velké části pokojné, ale po skončení jeho hlavní části vypukly střety mezi skupinami demonstrantů a policií. Protivládní protesty v zemi začaly po zřícení přístřešku na železniční stanici ve městě Novi Sad před necelými 2 lety, kdy zahynulo 16 lidí. První fotbalová liga zavírá sezonu. Hrají se 3 poslední duely ve skupině o titul. Pražská Slavia jako už jistý mistr přivítá v prázdném Edenu Plzeň.
8: Od 14 hodin všechny 3 zápasy. Slavia v prázdném Edenu vyzve jako vždy ambiciozní Plzeň, třetí tým tabulky. Po utkání se bude předávat pohár a následuje oslava titulu. Zahradní slavnost už s fanoušky. Hraje se i na Letné, Železná a tentokrát stříbrná Sparta si to rozdá s Hradcem Králové, jistým účastníkem evropských soutěží v příští sezóně. A aby nevládla nuda, dodá třesk jako vždy napínavé derby severu o krále vod Lužické Nisy. Jablonec, Liberec, Jan Čada, Radio Impuls.
9: Radio Impuls a 4 minuty po 8. v neděli 24. května nabízí spoustu muziky. BSP, Miley Cyrus anebo právě teď kapela Mandraže. Pohodový den přejeme.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Další muzika, česká muzika je blízko, Michal David zpívá za malou chvíli. Jsou jich tisíce a my se bez jejich služeb vůbec neobejdeme. Přepravují nás do zaměstnání, potom zpátky domů, do školy, na výlety i na dovolené. Jejich nenápadná práce nám pomáhá každý den. Ano, náš fenomenální kolega Aleš Růžička zavítal mezi řidiče a řidičky autobusů. To jsou naši hrdinové všedního dne.
1: Aby všichni pochopili, tak já udělám tohle.
2: Všeradice, železniční zastávka, přestup na linky S a další vlakové spoje.
1: Dneska řešíme a vlastně objevujeme pro svět, pro naši společnost hrdiny všedního dne a pro nás jsou to dneska autobusáci. Já tady mám dva zástupce celé té velké komunity, která tady po České republice s jakýmkoliv autobusem vlastně jezdí. A to jsou pánové Milan Stránský, 48 let za volantem, přes 5 milionů kilometrů, a Jirka Linek, 54 let řidičem a také miliony kilometrů. A jak jste se k tomu dostali vlastně, že jste autobusáci?
3: No tak já jsem z rodiny autobusáků. Aha. Můj děda vlastně už hned po válce autobusák, otec. No tak je to takový ten zákonem daný.
1: Rodinná tradice.
3: Rodinná tradice, přesně tak.
1: Co ty, Jirko?
4: No a mě se líbilo jezdit s velkýma autama, tak jsem si vybral autobus.
1: Nelitujete ani jeden z vás? Jak to máte vlastně?
4: Nelituju. Já nelituju.
3: Já určitě taky ne.
1: Co je ta největší radost, kterou z toho máte, z té práce?
4: Je zatím hodně práce a je zatím velká zodpovědnost. Hmm. Protože vozíme od malých lidí až po důchodce a za všechny lidi tu zodpovědnost máme vlastně my.
1: Takže pánové, my vám tímto za celé Radio Impuls, za všechny pasažéry v celé České republice, kteří potřebují využívat autobusy, jezdí s nimi, tak dovolte nám, vy jste takový naši zástupci, hrdinové všedního dne za všechny autobusáky, kteří tady u nás v republice jezdí. Takže vám za to moc děkujeme, za vaši obětavou práci, moc si ji vážíme a jsme rádi, že to

0: pro nás děláte.
1: My taky děkujeme.
0: A až zlezu z kokpitu, tak tady máte od nás dáreček, takovou krásnou kytičku od Ráda Impuls, tak si ji musíte rozbalit a dát ji vašim holkám. Autobusáci Milan Stránský a Jirka Linek, pánové, hodně šťastných kilometrů a děkujeme, ahoj.
2: Tak, děkujeme, ahoj.
3: A zítra ráno pokračujeme s naší hrdinkou všedního dne, zavítáme mezi děti a koníky. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

8 minut, už bude půl deváté, tohle je nedělní ranní impuls. Máte rádi své kolegy v práci? Jestli ano, tak můžete se jim odvděčit. Impuls vám k tomu dává šanci. Můžete jim věnovat 7 pecek bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek můžeme zahrát přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 můžete hrát i vy pro své kolegy, hlavně pro všechny vaše milionové kolegy na Rádiu Impuls. Kdybych já si mohl vybrat, co svým kolegům tady z Impulzu nechat zahrát, řekl bych klidně BSP, Baláš, Střihavka, Pavlíček, Země vzdálená. Tak právě teď na Rádiu Impuls je neděle 24.

0: Dnes je v Česku ráno slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Jak to bude s dnešními nejvyššími teplotami? Budou mezi 25 a 29, v západní polovině Čech dokonce budou až na tropické 31 stupňové hranici. V 1000 metrech na horách 23 stupňů.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: Alright, za chviličku Impulzovic krabička, Hana Zagorová a Zdá se. A teď k dnešku, nejprve nejvyšším denním teplotám. Odpolední teploty se budou zejména v Polabí a po Ohří blížit 30 stupňové hranici, Česko by tak mohlo zažít první tropický den letošního roku. V Brně pokračuje 76. ročník sjezdu sudeckých Němců, v 10:30 proběhne nástup vlajkonošů a skupin v krojích k hlavnímu shromáždění. Akci sledujeme i z hlediska plánovaných protestů. V rámci festivalu Open House otevírá dveře do Kořán třeba Hrzánský palác v Praze. Spolek Milion chvilek pořádá pochod před úřad vlády, a to na podporu veřejnoprávních médií. Z pražského Staroměstského náměstí průvod vyjde v 16 hodin. Na Střeleckém ostrově v Praze večer začne festival romské kultury Kamoro. První fotbalová liga jde do finále, ve skupině o titul se utká už jistý mistr Slavia Praha s Viktorií Plzeň. Sparta hostí Hradec Králové a program uzavírá severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem. Zápasy začínají shodně ve 14:00. Čtyřmi zápasy pokračuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Naše reprezentace má dnes den volna. A v Paříži startuje tenisový Grand Slam Roland Garros.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za 4 minuty 9:15, nedělní ranní vysílání Rádia Impuls jede dál. Za chvilku Jiří Korn zaspívá Té, co snídá. A ještě do 9:00 to stihne třeba Bruno Mars anebo skupina Divokej Bill. A my stihneme dopravu za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička
2: je vášnivý.
3: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
4: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
5: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
6: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007 neboli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na odstavený nákladňák si dejte pozor na D11 na 10. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové. Jinak mám dobré zprávy. Doprava na silnicích i dálnicích je zatím plynulá, jezdí se bez kolon, tak šťastnou cestu. Kdyby přece jenom něco, ozvěte se nám. Impuls je tu na dvou adresách, na lince 605 222 007 a taky v naší aplikaci. Pošlete nám hlasovou zprávu, budeme rádi.

0: Za malý okamžik bude mít Iva Horáková připravené zprávy, odbije devátá. Dnes je v Česku ráno slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupeň, v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Řidičák na dron má už skoro 90 tisíc lidí. Středočeská D10 se vrací do plného provozu. V Austrálii znovu zabíjel žralok. 9 hodin. Zprávy nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Zájem o řidičák na dron roste. V Česku už ho má 86 tisíc lidí. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 zájemců, o 1200 víc než za stejné období loni. Potvrzuje to Úřad pro civilní letectví. Zároveň se zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se tak vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl ode dneška zaručuje jízdu bez omezení.
4: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března, týkala se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vyjeté koleje. Pardubický kraj zahajuje letní sezonu. Část koupališť a kempů už má od května otevřeno, jinde stále dokončují přípravy, které obvykle trvají několik týdnů. Ceny se ve většině zařízení zvyšují jen mírně anebo vůbec. Třeba letní sezonu autokempu Šlechtu v Palouk na Orlicko-Ústecku připravuje běžnou údržbou a drobnými opravami. Pracovníci sekají trávu, natírají vybavení a dokončují opravy drobných závad, jako jsou uvolněné kachličky, kontrolují elektroinstalaci a funkčnost technického zázemí. Vážné zranění motorkářky si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel a motocyklu. Odpoledne se vozy srazily u Krhové na Vsetínsku. Pro ženu musel přiletět vrtulník leteckých záchranářů z Ostravy. Nikdo další zraněn nebyl. Silnice byla několik hodin úplně zavřená. Na severu Austrálie žralok zabil člověka. Podle listu The Guardian se tragédie stala, když šel muž rybařit poblíž mělké části velkého bariérového útesu, asi 50 kilometrů od Queenslandu. Oblast je oblíbenou destinací pro rekreační rybaření i potápění. 39-letého muže vytahli na břeh, kde ale zraněním podlehl. Útoky žraloků jsou vzácné, ale často k nim dochází právě v mělkých vodách poblíž útesu podél pobřeží Queenslandu. Minulý víkend zemřel muž, kterého napadl žralok u ostrova Rottnest nedaleko Pertu. Cyklistické nadšence čeká akce podobná Tour de France. V Praze a Pardubicích totiž proběhne amatérský závod Letap. Kopcovitá etapa okolo hlavního města je na programu 20. června. Ve východočeském městě Perníku se pojede po rovině na začátku října. Na závod se chystá i rekordman v bodovací soutěži sprinterů na Tour de France a trojnásobný mistr světa Peter Sagan.
5: Já za tu neprídem pretekať, že idem vyhrať. Já si za tu prídem mužiť s ľuďmi. Veľa času už netrávim na bicykli, ale keď môžem ísť skôr na horský bicykel, elektrobicykel, tráviť viac času s rodinou, tak za to som veľmi rád.
3: Vedle ikony slovenské cyklistiky Sagana pojede pražskou kopcovitou etapu i rychlobruslařský medailista z letošní olympiády Metoděj Jílek. 9 hodin a 4 minuty, i k 10. nás bere Kuba Voříšek.
0: Beru velmi rád. Za chvilku je tady Sandra, ale právě teď česká muzika v podání kapely Činasky, takže Michal Malátní a jeho Vakuum na Rádiu Impuls. Dnes je neděle 24. května, hezký den.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, vítám vás. Od mikrofonu Impulzu vás zdraví Jakub Voříšek a to 4 minuty před 9:45. Pojďme na další českou muziku a to za malou chvíli Marek Ztracený Zastav mě. A teď, co se dnes koná v Česku? V Poděbradech proběhne multižánrová akce Srdcem pro lepší svět. Nabídne pohled do budoucnosti očima dětí, odborné diskuse i praktickou školu finanční gramotnosti. Teď zamíříme do Hluboké nad Vltavou. Zoologická zahrada zve na den pěstounství Jihočeského kraje. Na programu je divadelní a taneční vystoupení, karneval nebo třeba malování na obličej. Akci pro děti si připravil třeba taky zámek v Pardubicích. Návštěvníky čekají vystoupení pro děti, interaktivní dílny nebo sportovní soutěže. 7. ročník divadelní pouti se koná v Dolních Zálezlech na Ústecku. Motorkáři se sjíždějí do Brna, kde proběhne motosraz. Setkání začíná v 10 hodin v ulici Nad Pisárkami. Součástí programu je třeba žehnání motorek nebo policejní prevence. A v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku mají jízdu králů. Objížďka jezdců na koních s letošním králem Cyrilem Hlaváčkem začíná v 11.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert.

Pomalu se blíží půl desátá, v neděli dopoledne posloucháte Impuls. U nás stačí jeden telefonát, který může rozzářit váš den a zkrásnit váš den. Může být až o 100 000 korun hezčí. Stačí se zapojit do naší legendární hry s názvem Halo, tady Impulzovi. Registrace možná ve žluté aplikaci prostřednictvím poslání SMS anebo webového formuláře. Pozor, až vám Impulzovi zavolají, vždy pozdravte heslem Halo, tady Impulzovi, to je základní podmínka. Klasické prosím nebo dobrý den vůbec nestačí. Hrajeme každé všední ráno, tak hrajte s námi. Impuls.

0: 3 minuty půl desáté, tady Impuls. Takové počasí, jaké máme dnes, je zdrojem dobrých zpráv, které nám posíláte. V Blansku je 20 stupňů a jasná obloha. Pěknou slunečnou neděli přejí Ivona a František. Lipovec v Moravském Krasu slunečno 22. Zdraví agent Placák. Děkujeme. Dnes po ránu bylo všude po Česku slunečně. Postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.

0: 6 minut po půl desáté, dopolední vysílání Impulzu s datem 24. května. Jede dál, za chvilku s Impulzovic krabičkou, s mistrem Karlem Gottem, jen se hádej. Ale nejprve promluví náš dnešní host, kterým je bavič Milan Pitkin. Dobré ráno.
1: Je napodobně, taky hezký den.
0: Co máte na dnešek v plánu?
1: Dnešní den mám odpočinkový, protože jako včera jsem dělal trošku do trumpety a taky my jsme včera hlavně se Zuzkou hráli v Brně, se Zuzkou Bubílkou, že která pro vás dělá léčbu s Míkem, takže dneska mám odpočinek.
0: To, že jste si včera dal do trumpety, pravděpodobně není náhoda, protože vy jste určitě slavil narozeniny, 76 let, tak mi dovolte jménem Impulzu a našich posluchačů popřát všechno dobré a hlavně hodně zdraví. V určitém věku už to není prázdná fráze, ale opravdu je to nejdůležitější, že?
1: Ve starším těle se občas něco poruchá, to je normální, jo. Já jsem teďka po operaci kolene, taky mám totálku, takže 3 měsíce ještě už chodím, ale ještě to není to pravý bořechový. Já jsem byl zvyklý chodit a běhat, jo.
0: Ano, a taky jste byl zvyklý sportovat, třeba jste hrál s Petrem Jandou nebo naším bývalým kolegou Petrem Vondráčkem tenis, že?
1: 15 let jsem chodil s nima hrát každý pondělí a Peťa Vondráček taky, no, ještě Honza Rosák a právě kvůli Honzovi, ten se mi posmíval, že byl běhat, takže jsem si nechal udělat to koleno. No. Petr mi volal, jestli už bude, tak jsem říkal, v září zkusím hrát, jestli to bude, no, tak uvidíme.
0: Budeme vám držet palce. Vy jste se proslavil hlavně koktáním, ale máte ještě jednu takovou specialitu komickou, která vás provází, a to je maďarština.
1: To jsou jenom blbosti, které tam plácá maďarsky, to nemá hlavu a patu. Samozřejmě to není nic vůbec, co by si z toho někdo mohl vzít. Jirka Vimr taky říkal maďarsky, a nebyl to, neměl to hlavu patu, nebo to
0: maňčem. Tak vy a Jiří Vimr, ale jak vás napadlo dělat právě maďarštinu?
1: No, protože asi tak vždycky se to dělalo pro nějaký, to vymyslel Ivan, že jo, tak asi se mu líbil nějaký maďarský vtip můj, nebo tak možná, že mi takhle dal image, ale jinak nevím, vždycky jsem si to vymýšlel nějaký pláce, nějaký Jona Podkyvánok a Jigen, Jovan, to samozřejmě, ale nemá to hlavu patu. To jsem vždycky říkal, hecáky, basot, munka, nadol, urmežlá, menka, čáky, tala, teď hodová, ty to jdem, no a to nic, to je blbost.
0: Děkujeme za pobavení dnes v neděli 24. května dopoledne. Hostem Impulzu byl Milan Pitkin. Ať se vám daří, mějte se hezky a na Impulzu naslyšenou.
1: Děkuju a ne, že bych vám chtěl skákat šipky někam, ale když mám puštěný rádio, tak vždycky je to Impuls. A? Tak hezký den.
0: Hezký den, děkujeme, jsme rádi.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

prostě Kája, Impulzovic krabička, Mr. Karel Gott, jen se hádej. Tak další hit československé muziky 60., 70. nebo 80. let, zase za necelých 60 minut. Za chvilku třeba Miroslav Žbirka a Bije likvet. Zúžená vozovka zpomaluje dopravu v Praze v Liberecké ulici od Ústecké D8. Podíváme se tam za minutu a půl.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: Právě teď spouštíme kouli a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
0: Je vynalézavý.
2: Obědny dohromady do pusty, jako.
3: Fouka,
2: a ono to
3: netahat.
2: Potom udělá ptáčku, že jo?
0: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
5: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zúžená vozovka zpomaluje dopravu v Praze v Liberecké směrem od Ústecké D8 do centra, prakticky se ale nezdržíte. Dopravní omezení lehce zpomaluje provoz i na trase Praha-Tábor, to je silnice 3 mezi Boticemi a Oldřichovcem. A přesouváme se na dálnici D35, pozor na stojící osobák na okraji vozovky na 292. kilometru ve směru Lipník nad Bečvou, Olomouc. Kdyby něco, jsme tu na 605 222 007 nebo v aplikaci. Lenka Haluzová ve studiu, ahoj.
3: Ahoj.
5: Tak řeč byla zatím o počasí, jak se říká dneska moderně small talk, o počasí. Tak,
3: jako já vím, že je to trošku kliše v rádiu, ale zase na druhou stranu podívej se, jaký krásný víkend máme, tak
5: je,
3: o čem jiným?
5: Letní, ano. No. Já bych se chtěl zeptat na ty včerejší ohlasy posluchačů, protože se to částečně týká víkendového tématu. Jsou rádi nebo někteří rozčíleni?
3: Zatím všichni jsou úplně rádi.
5: Jo.
3: Já jsem se tak jako vlastně stotožnila se všemi ženami, protože muži psali, že už jako jo, že už se šli koupat, aha, i jako do bazénu nebo do řeky nebo někam jako na koupaliště, ale ženy ty drží, jo? Ty zatím tak nožku maximálně jako smočí.
5: A okřikují děti,
3: a,
5: že ano, ještě
3: a s kávičkou čekají, a že jako ještě ne. Tak do tady té skupinky patřím i já.
5: Dobře, tak teď prosím o vtip.
3: Ano.
5: Máš ho?
3: No.
5: Tak dobrý,
3: je,
5: tak jo.
3: Je. Dámy, vy pořád ještě čekáte na prince na bílém koni? No, sněte dál, ono totiž s dnešními cenami benzinu je možné úplně všechno.

0: Krásnou neděli. Přišla Iva Horáková z redakce zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: České děti na výletě v Itálii postihly zdravotní potíže. 15 z nich skončilo v nemocnici. Víc zjišťujeme do zprávy v 10.

0: Rádio Impuls, za chvíli 10 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli všem Janám, všechno nejlepší k svátku, to musím říct, protože moje maminka je Jana, takže jí moc zdravím. A teď už se dívám na zprávy od vás, píše nám, no vidíte taky Jana. Krásnou neděli Impulzovým, tak Jani i vám všechno nejlepší. Vracíme se z wellnessu z Valče na Vysočině do rodného Bzence. Je krásně slunečno, 22 stupňů a vane příjemný vánek. Další zpráva přišla od Milady. Zdravím vás z Karviné, máme 19 stupňů, sluníčko svítí, teploučko. Přeju hezkou neděli. Díky vám moc, dámy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska zpočátku slunečno, postupně, ale pozor, začne od severozápadu přibývat taková jako oblačnost, sem tam nějaká přehánka, zejména teda na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se ale znovu vyjasní a naměříme letních 25 až 29 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: 15 českých dětí skončilo v Itálii v nemocnici. Na Ostravsku stále jezdí místo vlaku autobusy. Fotbalová Slavia uzavře mistrovskou sezonu. Zprávy v 10 dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: České děti na výletě v Itálii postihly zdravotní potíže. 15 z nich skončilo v nemocnici. 25 studentů základní školy v Hradci Králové mělo náhlé zdravotní obtíže během školního výletu do Říma. Trápily je nevolnosti, zvracení a vysoké horečky. Italští vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli za hromadným onemocněním stála infekce, kontaminovaná voda anebo jiná příčina. Nemocným je kolem 15 a 16 let. Italské listy také uvádějí, že lékaři pacienty ponechali pod dohledem, jejich stav ale nebyl vážný. Do Itálie vyrazilo podle iDNESu společně se svými pedagogy celkem 56 žáků. Dopravní potíže na železnici na Ostravsku pokračují. V úseku mezi hlavním nádražím v Ostravě a stanicí v Bohumíně na Karvinsku jezdí autobusy. Mezi Svinovským a hlavním nádražím můžou cestující využít vlaky regionální dopravy. Některé spoje byly odkloněny, vlaky ale mají zpoždění. Na hlavním koridoru do Polska na Slovensko je totiž po včerejším vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží stále přerušen provoz. Hasičům správy železnic se v noci na dnešek podařilo vrátit zpět na koleje nákladní vagóny. Následně začala oprava poškozeného kolejiště, která stále pokračuje. Nehoda se obešla bez zranění, škoda je zhruba 2 miliony korun. A teď úplně nová detailní informace. Na koridoru do Polska a na Slovensko byl po vykolejení vagonu u nádraží v Ostravě obnoven provoz po jedné koleji. Vlaky ale mají dál zpoždění. Tajsko zpřísní pravidla pro turisty. V zemi se až dosud dalo pobývat 2 měsíce bez víza. Nově to bude jenom 30 dní. Zprostředkovatele zájezdu ale zůstávají v klidu.
5: Pro žádnou českou cestovní kancelář to problém nebude, protože průměrná délka pobytu v Tajském království se pohybuje kolem 16 dní.
6: Říká šéf cestovní agentury ESO Travel Tomáš Cikán. Doplňuje ale, že důvod zpřísnění je jasný. V tajských metropolích totiž silně vnímá vliv nelegální migrace. Totéž konstatuje i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
7: Je to způsobeno tím, že se Tajci obávají, že tam lidé budou dlouhodobě pobývat, ale to získání víza pro osoby, které tam chtějí zůstat díl, není nijak komplikované a pak tam člověk může zůstat až 90 dní.
6: Bezvízový pobyt Tajsko zavedlo před 2 lety, aby rozproudilo turistiku po pandemii covidu. Před ní zemi navštěvovalo asi 40 milionů lidí ročně, letos je to prozatím 1 013 000. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Spojené státy a Irán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o další 2 měsíce s odvoláním na amerického představitele, to píše server Axios. Předběžná dohoda by měla umožnit znovu otevření Hormuzského průlivu a povolit Iránu neomezeně vyvážet ropu. Jednání o iránském jaderném programu by zároveň pokračovala. Dohoda podle iránské agentury Tasnín zahrnuje ukončení války na všech frontách, včetně Libanonu. Americký prezident Donald Trump už včera večer potvrdil, že dohodu s Iránem se z velké části podařilo dojednat. Zelené disky, ohnivé koule i objekty popírající fyzikální zákony. Americké ministerstvo obrany zveřejnilo druhou várku dříve utajovaných spisů o fenoménu UFO. Podporovatelé mimozemských bytostí jsou nadšeni, další experti zase více skeptičtí.
8: V novém balíku Pentagon zpřístupnil přes 200 složek. Obsahují hlášení z 50. let minulého století u vojenské základny v Novém Mexiku. Svědci popisují pozorování záhadných zelených koulí či letících disků. Armádní piloti pak hlásí případy pro následování stíhaček z roku 2025. Pro komunity ufologů se jedná o jasný důkaz, že nejsme ve vesmíru sami. Radost jim ale kazí experti, kteří tvrdí, že může jít o pokročilé drony cizí k mocností nebo optické klamy vojenské techniky. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Třemi zápasy skupiny o titul se od 2 odpoledne uzavře sezona první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na 3. místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá 4. Hradec Králové, 5. Jablonec hostí v severočeském derby 6. Liberec. Všechny 3 zápasy se začátky ve 14 hodin budeme sledovat a přineseme dřív než ostatní i průběžné výsledky. O zprávách se vrací Lenka Haluzová.
0: Takhle jít dneska na fotbal, to si myslím, že je za odměnu. Počasí je krásné, ještě se jako podívat, jak se tam ty kluci jako ženou, viď, a já můžu sedět a koukat.
4: Může být, ale v lese je to taky hezký.
0: A tak to je samozřejmě velká pravda. A nebo na takovém koupališti, to může být možná ještě ta vůbec největší pecka. Co vy už jste letos vyrazili na koupák? 605 222 007.
1: Impuls. Radost ze života.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: A když je fajn a k tomu ještě teplo a sluníčko, no tak to je vůbec pohoda. Víkend to nám totiž přináší vysloveně letní teploty, ty mohou šplhat až ke 30 stupňům Celsia. My se vás tady ptáme, kolik máte na teploměru vy, jestli jste se už koupili a vůbec co děláte. Elda z Ivančic píše, my už jsme se teda koupali, koupíme se v řece na splavu, tak to může být teda velká romantika. Petra píše, koupíme se od začátku května, bazén po napuštění ze studi 14 stupňů, ježišpada Petro, tak tam bych s váma nešla. A jinak kdekoliv je voda, rybník, řeka, koupaliště. Daniela, ahoj, my se chodíme koupat do rybníka, který máme pěšky od domu 10 minut, tak to je příjemný. A je to nádherný rybník u lesa, ale taky se jezdíme koupat do bazénu do Rakouska, protože to máme vlastně kousek a hlavně se tam zaplaveme, protože ten bazén je vždycky poloprázdný. Prima, prima, děkuji moc, že s náma vysíláte. Ozvěte se i vy, jak to máte letos s koupáním, jestli už jste byli, anebo patříte spíš ke mně do skupinky zmrzlíků a čekáte až na srpen. Číslo jsem krám 605 222 007, anebo nahrávejte vzkazy přes naší mobilní aplikaci. Za chvíli třeba Jana Kirchner.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Polákovi

0: Impulzu za chvíli Živák a Neká, Nelítám nízko. No a ono, když třeba zjistíte, že vyhrajete spoustu peněz, tak taky nelítáte úplně při zemi. To potom vyskočíte pořádně vysoko do vzduchu. Na Impulzu totiž stačí jeden jediný telefonát a váš den může být rázem až o 100 000 hezčí. Stačí se zapojit do naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Registrovat se můžete v naší žluté aplikaci nebo třeba na našem webu impuls.cz. Ale pozor, až ten moment přijde, tak musíte bez zaváhání říct Halo tady Impulzovi. Protože třeba paní Dagmar nám v pátek to heslo neřekla, zaznělo jenom klasické prosím, no a to z toho pak nic není. Takže ještě jednou, Halo tady Impulzovi, hrajeme každé všední ráno mezi 5. a 9. Tak hrajte s námi.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Ricky Martin a jeho oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale roku 1998. No takže nám nezbývá nic jiného, než zamířit na stadiony.
1: Sportovní impulzy.
0: Největší sportovní turnaje planety se totiž rychle blíží. Na stadionech z fotbalového mistrovství světa je zatím klid. Obrovský den D má ale spousta hráčů už za sebou. Dozvídají se totiž, jestli je trenéři vůbec nominují.
2: Nejlepší hráči světa a opory svých reprezentací jsou v klidu. Hráči jako Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé nebo Ladislav Krejčí mají pochopitelně místa v nominacích jistá. Pak jsou tu ale hráči, kteří by dali cokoliv i za to, aby si na šampionátu mohli aspoň sednout na lavičku. Je to konec konců mistrovství světa, na které jsme třeba my Češi čekali 20 let. A stejně tak i samotní hráči nebo jejich blízcí. Takhle ve videu naší reprezentace vzpomínali rodiče.
3: Z prvního tréninku s Brekem utek.
4: Kamarádi říkali, že jsme blázni, že ho třikrát týdně vozíme do Prahy.
5: Oni řekli, že není fyziologicky zdatný, aby hrál za Baník Ostrava.
6: Postoupení na mistrovství světa, to byl jeho životní sen.
2: Právě slovy životní sen by účast na mistrovství světa pojmenovala drtivá většina fotbalistů planety. Existují ale i výjimky. Hráči tak nadaní, že je pro ně metou turnaj přímo vyhrát. Právě to býval případ Brazilce Neymara, jehož kariéra ale nečekaně brzo upadla a jeden z nejtalentovanějších fotbalistů světa rozdává poslední zbytky radosti v rodné Brazílii. Právě tam ho s přáteli zastihla zpráva, že mu trenér Ancelotti dá poslední šanci a ještě jednou ho bere do týmu. Neymarovi slzy štěstí jsou vzhledem k situaci na místě. O to úctyhodnější je, že na den přesně o 7 let starší Portugalec Cristiano Ronaldo měl nominaci mnohem jistější. Společně s Messim a Mexičanem Guardádem se patrně stane rekordmanem, který se představil na 6 různých mistrovstvích. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Vůbec krabička, další zase za hodinku, za chvíli, ale třeba kapela Olympic s písničkou Já. Mimochodem, kapela Olympic vystoupí i na českém Maidenu s Impulzem, ten bude už v říjnu v pražské O2 aréně, takže pokud chcete mít dobrá místa, mrkněte na Ticketportal a Ticketmaster a pořiďte si svoje vstupenky dřív než ostatní. Za chvíli vyrážíme na silnice, komplikace jsou třeba na D5 anebo taky na D2. Podrobnosti už za minutku.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
2: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na dálnici D5. Díváme se tam očima naší dopravní parťačky. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, prosím vás, z Plzně na Rozvadov. Před sjezdem na Domažlice je tam zúžení, protože kamion v příkopě a to zúžení vlastně se objeví z ničeho nic po takové levé zatáčce a všechno se to stavuje do levého pruhu. Cestáři tam jsou, politiky tam zatím ještě nebyli, tak si dejte pozor, co tam nic nestane. Čau.
1: Díky, že vysíláte s námi. S omezeným provozem počítejte na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno na 29. kilometru. Chytlo tady auto a blokuje pravý jízdní pruh. A ještě krátký pohled do Prahy. Zúžení vozovky mírně zpomaluje provoz v Liberecké ulici směrem od Ústecké D8 do centra Prahy. Číslo sem k nám 605 222 007 nebo nahrávejte vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: nepřepad nemíchat, takový drinčík by na dnešní odpoledne vůbec nevadilo. Bude totiž krásně i teď je krásně, jak ostatně vy všichni píšete. Jana z Letohradu, sluníčko 23 stupňů, ve Vojetině 23, momentálně už se koupu ve vlastním potu, píše Míra. Kristina z Olomouce, dnes je opravdu super krásný letní den. Už teď máme 22 stupňů a sluníčko a pozdrav přišel, poslechněte dokonce i ze Španělska. A tam tu nám píše Petr, i tam je 22. Díky moc za to, že s náma vysíláte. Napište i vy 605 222 007, jak je právě teď u vás. Meteorologové slibují sluníčko postupně se začne od severozápadu trošku zatahovat, později odpoledne možná sem tam přeháňka, hlavně tedy na severovýchodě Čech a severu Moravy, ale večer se potom znovu vyjasní a naměříme 25 až 29 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V části Čech hrozí požáry. Na železnici na Polsko a Slovensko už se jezdí po jedné koleji. Rusko udeřilo na Ukrajině monster raketou Orešnik. 11 hodin klidnou neděli přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Čechách hrozí požáry. Riziko zvyšuje stávající sucho a vedro. Výstrahu před požáry vydává Český hydrometeorologický ústav a platí do odvolání. Varování platí v Praze a nejbližším okolí a na území až k Žatci a Podbořanům směrem na západ a k České Lípě a Mnichovu Hradišti směrem na sever. Předpověď počasí mnoho srážek neslibuje. Je tak pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat. V Česku jsme včera zažili letošní první tropický den. Teplota překročila 30 stupňů v Doksanech na Litoměřicku. Železnice nám posílá dobrou zprávu. Na hlavním koridoru do Polska a na Slovensko už se jezdí po jedné koleji. Potíže tady jsou po včerejším vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží. Mezi ostravským nádražím a Bohumínem můžou vlaky s omezením jezdit už hodinu a půl. Přesto se za tímto úsekem stále očekává zpoždění vlaku 10 až 20 minut. Včerejší nehoda se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 2 miliony korun. V Praze klesá zájem o nové a větší byty. Důvodem jsou ceny takových nemovitostí. Poptávka podle developerů meziročně klesala dokonce o třetinu. Novostavbové projekty proto nabízejí především garzonky a dvougarzonky. Zatímco novou garzonku kolem 30 metrů čtverečních je možné v hlavním městě koupit za 5,5 milionu korun, 3 plus 1 stojí i 16 milionů. Metr čtvereční nového bytu v Praze v průměru poprvé překonal hranici 180 tisíc korun. Drahota kolem bytů v Praze bude dál gradovat. Byty by mohly v Praze letos podražit asi o 5%. Bolevecký rybník v Plzni má před sezonou čistou vodu. Je jí i dostatek. Synice na oblíbeném přírodním koupališti nehrozí ani v létě. Na koupání už se těší i reportérka Klára Fajstová. Dobré dopoledne, Kláro.
4: Hezký den. První rozbory vody z boleváku ukázaly extrémně nízký obsah dusíku a fosforu. Znamená to, že i když se synice objeví, nenajdou podmínky pro růst a zase zmizí. Dostatek vody je nejen ve velkém boleveckém rybníku, ale ve všech rybnících soustavy, včetně Šídlováku. Před několika lety se bolevák potýkal s velkým nedostatkem vody. Pomohlo její přečerpání po náročném čištění z nedaleké řeky Berounky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel. Na sociální síti to přiznává prezident Volodymyr Zelenský. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných a jsou taky oběty na životech. Orešnik je balistická střela s vysokým ničivým potenciálem. Není to poprvé, co ji Rusko proti Ukrajině použilo. V noci na dnešek zasahla město Bílá cerkva u Kyjeva, který byl hlavním terčem ruského údoru. Anglická fotbalová Premier League zná svého vítěze už před dnešním posledním kolem. Po dlouhých 22 letech se ligového titulu dočkal londýnský Arsenal. Nečekané drama provázelo i souboj o postup do nejvyšší anglické soutěže.
5: Fotbalový klub z jihu Anglie Southampton měl po ročním pobytu v druhé nejvyšší soutěži na dosah návrat mezi elitu. Probojoval se totiž do finále baráže a o postup se měl utkat s FC Hull City. Během týdne však vyšlo najevo, že před předcházejícím zápasem vyslal na trénink svého soupeře špiona. Ze skrýše za stromem natáčel na mobil nácvik standardních situací a další prvky. Fotbalová asociace Southampton z finálového rozstřelu diskvalifikovala a klub tak přišel o šanci na návrat a tím také o finanční prémii 200 milionů liber, asi 5,5 miliardy korun. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
0: Dneska je nádherně. Posíláte mi fotky, jak jste včera byli někde na koupališti. Díky za ně. Posílejte je dál na 605 222 007. Probereme to za nějakých 20 minut. Předtím ale stihneme ještě na hokej.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Rádio Impuls, jedna vteřina v hokeji, tak tam může udělat klidně velkou parádu.
1: S Impulzem na hokej.
0: Naši hokejisté mají dnes na mistrovství světa volný den, ale včera to se toho událo tolik, že to teďka s Renatou Kukovou trošku zrekapitulujeme. Renčo, ahoj.
2: Ahoj.
0: Nejdřív jsme se radovali samozřejmě z vítězství nad Slováky, musím říct, že řval celý náš barák, teda nevím, jak to
2: u nás taky, ano.
0: A pak přišla ještě ta lepší zpráva.
2: No jasně, ale to jenom pro ty, kteří nešli hnedka spát v 8 hodin nebo po večerníčku, protože večer jsme zjistili, že jsme ve čtvrtfinále. Ta výhra 3-2 nad Slovenskem, ta nám ty dveře pootevřela, ale potom, když večer Norové zaskočili favorizované Švédy a porazili je naprosto nečekaně, mimochodem taky 3-2, tak nás ten jejich výsledek katapultoval s předstihem do čtvrtfinále. Říkám s předstihem, protože před sebou máme ještě dva zápasy, ale všechno ve svých rukou. Jestli skončíme v základní skupině druzí nebo první, o tom rozhodnou právě utkání zítra s Norskem a v úterý s Kanadou. Už tak můžeme spekulovat o soupeři pro čtvrtfinále. Pokud se chceme vyhnout těm zatím neporaženým Švýcarům a Finům, kteří vypadají opravdu jako nezdolně, neprohráli žádný zápas a opravdu to budou nebezpečné týmy pro každého, tak zítra potřebujeme porazit Norsko a pak doufat, že Slováci ztratí nějaké body se Švédskem nebo Kanadou. No a když v té druhé skupině výjdou papírové předpoklady, což dávám do velkých uvozovek, protože mnohdy nevychází papírově vůbec nic, tak ale kdyby náhodou vyšli, tak by se nám jako soupeř pro čtvrtfinále jevilo Lotyšsko nebo Spojené státy, ale jak říkám, jsou ten spekulace, vědět přesně budeme v úterý večer.
0: No my se celý víkend bavíme o počasí, protože je opravdu nádherně, ale já jsem slyšela, že takhle krásně mají vlastně i ve Švýcarsku na to mistrovství.
2: No ale to právě nechceš, protože to je mistrovství světa v ledním sportu, vlastně v zimním sportu. Venku mají ve Švýcarsku krásně, v Curychu, kde se hraje 31, ve Friburgu, kde hrají naši tu skupinu, tak tam se teploty taky blíží ke 30, takže fanoušci skutečně chodí na hokej v krátkém rukávu, pak jenom přehodí dres. Ale co hokejisti chudáci, oni se musí nabalit do toho všeho, do té vší výstroje. Ta hala je vlastně vyhřátá taky z toho venčí, takže je uvnitř docela teplo, oni mají to všechno na sobě, do toho musí bruslit v nějakém tempu, podávat nějaký výkon. Led měkne, takže je taky nekvalitní, tím je to náročné. Takže v pohotovosti máme i tým, který se o hráče stará od fyzioterapeutů přes lékaře, aby jim dodávali minerály, soli, hořčík a podobně, aby hráči dodržovali i pitný režim, protože potom by mohli přicházet křeče a tomu se chceme samozřejmě vyvarovat. Přece jen mistrovství světa před sebou má ještě týden a my bychom chtěli vydržet, aby ti naši hráči vydrželi až do neděle, kdy se bude hrát o medaile.
0: No tak samozřejmě. Ještě aby ne. No. Renata Kuková.
2: Ahoj.
0: Já jenom připomenu, že streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a Typovačka celkem za 10 milionů.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: kapelu ABBA. Za chvíli vystřídají na Impulzu Michael Jacksona nebo taky Michal Hrůza s písničkou Bílá velryba. Víkend nám přináší vysloveně letní teploty, ty šplhají až ke 30 stupňům Celsia. My se vás ptáme, jak je u vás a jestli jste se už koupali venku. Přišla mi fotka od Blanky ze včerejšího koupání na pískách Mělice u Přelouče. Vypadá to teda moc hezky. Jana píše, dřív jsem ráda chodila na koupaliště, teď pro mě jezdí syn a koupu se u nich na zahradě v bazénu, tak to musí být taky paráda. Jana další píše Streetlandu nad Ostravicí. V Beskydách máme nádherně azuro, hodně teplo, pracujeme na zahradě, budeme grilovat, no a bazén na zahradě taky čeká jen a jen na nás. Jitka, tak ta se ráda koupe v řece a vůbec jí nevadí studenější voda. Ve Strakonicích, no, děkuju moc za vaše zprávy, díky, že vysíláte spolu s námi. Napište i vy, jak je teď u vás a jestli jste se už včera koupali, nebo to máte v plánu dneska, no zkrátka, jestli to koupaliště tento víkend zdoláme a pokoříme. Číslo sem k nám 605 222 007 nebo nahrávejte hlasovky přes mobilní aplikaci.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za chvíli na Impulzu brontosauři a na kameni kámen. Nicméně nedělní vysílání bez dobrého jídla, no to by nešlo. A jestli je na to někde odborník, je to náš gurmánský průvodce a hlavní strážce dobrých chutí, Heřman Gazda.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Raz, jedna, dva, slyšíme se? No, tak to je fajné. Kurňa, já mám dneska tremu jak cip, bo jsem se dozvěděl, že Radio Impuls je nejposlouchanější stanice ve vesmíru. Ostatní radia na nás kukají dalekohledem, bo měsíčně nás ladí skoro 4 melouny slyšících a týdně skoro 2 baně. Veliké díky, tež veliké díky za to, že nás trpíte doma v kuchyni, že kvůli radiu ti šéf nadává, porobíš v kanclu bordel a tancuješ po stolách a že kvůli našim hitům malem naboříte farou do škarpy. Já jsem rád, že můžu být součástkou toho dobře promazaného stroja. No a zároveň, že nám je ještě nikdo nezavolal fízli kvůli tým kecům. No a na taky úspěch zrobíme pořádnou oslavičku. A na sociálních zařízeních Radia Impuls si zrobíme vepřové koleno na černém pivečku a zelenině. Budeš tak mlaskat, že to uslyší ufoni a křapnou stalířem do pola. Tuž tak se tam kuchnite. A nezapomínej, na skladách jsou zase všecky moje kuchařky, tak ať máš celou sbírku na hromadě. Radio Impuls robí kuchařkám mediálního parťaka. A já se na vás těším zase příští nedělu. Zdravím 4 miliony holubiček. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzu. Za chvíli Taylor Swift, nebo taky Elani a jejich Amnestia na Něveru. Předtím na silnice máme dvě nové nehody. Jedna se stala na Pražském okruhu a ta druhá na tahu Praha-Brno. Podrobnosti ani ne za minutu.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zdržuje provoz na Pražském okruhu směrem od Ruzyně na Modletice před Lochkovským tunelem. Konkrétně na 14. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním a je tady kilometrová kolona. Další nehodu sledujeme na tahu Praha-Brno. Na 123. kilometru D1 se střetly dva osobáky. Navíc je tady omezený provoz kvůli pracím, takže se připravte na 2-kilometrovou frontu. A je další zpomalení na D1 pak čekejte za velkým meziříčím směrem z Prahy na Brno. I tady se pracuje. Přeju vám pevné nervy, šťastnou cestu. Kdybyste chtěli něco dodat ze svojí trasy, udělejte to. Nahrajte nám vzkaz přes mobilní aplikaci, budeme rádi. A nebo volejte 605 222 007.

0: Radio Impuls, za chvíli poledne, s vámi Lenka Haluzová a vy jste spolu se mnou na našem WhatsAppu 605 222 007. Píše nám Zina, Lipník hlásí 25 stupňů, v Poděbradech 26 a Azuro, zdravíme tam Radku, v Mimoni 27 na sluníčku, krásnou neděli všem přeje Mirka. Přišla i jedno profesionální hlášení.
1: Dobrý den. Dolní Setla, meteostanice 785, teplota vzduchu 25,9, 57% vlhkost, tlak 1028 hektopaskalů, UV index 5, svítičko sluní.
0: No tak to je hlavní. Dneska slunečno, postupně, ale během odpoledne se může od severozápadu zvětšovat oblačnost, sem tam i nějaká přeháňka, zejména na severu Čech a na severu Moravy. Večer se ale vyjasní a naměříme 25 až 29 stupňů.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Pětadvacet studentů z Hradce skončilo v Itálii v nemocnici. V Brně vrcholí německý sjezd, Trump zpřísňuje zelené karty. S poledními zprávami je tu Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: 25 českých studentů skončilo v Itálii v nemocnici. Během školního výletu do Říma totiž žáky základní školy z Hradce Králové postihly náhlé zdravotní potíže. 15 a 16-letí studenti a učitelka měli horečky a zažívací obtíže. Všichni už se ale vrátili do Česka. Co je příčinou obtíží, zatím nevíme. Zjišťují to italští vyšetřovatelé. 49členná skupina byla ubytována v hotelu ve městě Monte Rotondo, poblíž Říma. Nejprve se uvažovalo o možné otravě jídlem v hotelu. To se ale nepotvrdilo. Málo peněz, personálu i přeplněno zařízení, to je pouze zlomek problému, kterým dnes čelí ústavní výchova v Česku. Odborníci z praxe varují, že pokud nepřijde rychlá změna, systém dětem přestane pomáhat a ze zařízení se stane odkladiště problémových dětí. Potíž je v tom, že děti se neposílají tam, kde je, kam mají, ale tam, kde je místo. Jednoduše se tak může stát, že dítě, které například jen uteklo z domova, skončí ve stejném zařízení jako nezletilý prodejce drog, pachatel znásilnění anebo feťák. V Česku dnes funguje zhruba 200 dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů. Pobývá v nich přes 6 tisíc dětí. I tak je ale míst podle odborníků pořád málo. Praha pokračuje v preventivní sebeobraně proti povodním. V Karlíně právě teď buduje obrovskou retenční nádrž, která doplní svoji už hotovou sestru. Dohromady pojmou tolik vody jako 5 olympijských bazénů.
4: Budujeme tady druhou etapu obrovské podzemní retenční nádrže a čerpací stanice. Jejíž cílem je zkrátka ochránit Karlín, který byl těžce postižen při těch povodních v roce 2002 i 2013.
5: Říká náměstek primátora pro infrastrukturu Michal Hroza, zatím co ukazuje na masivní díru v zemi. Už za 2 roky má být hotovo a na místě sotva bude poznat, že se pod dlažbou a zelení něco takového skrývá. Budování masivní nádrže hned vedle Vltavy může u laika vzbudit dojem, že bude zachytávat vodu z řeky. Jak ale vysvětluje zapojený vodohospodář Martin Pikal, je to trochu složitější.
6: Bude to nádrž na akumulaci nadlimitních vod, které přitékají ze stoky sem do tohoto místa.
5: Nová nádrž bude chránit nejen Karlín a Prahu před povodněmi, ale i Vltavu. Omezí totiž množství znečištění, které se do ní v krizové situaci vlije. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Německý sjezd v Brně vrcholí. Zástupce sudetoněmeckého krajanského sdružení na něm odmítli, že by Němci požadovali jakékoliv navrácení majetků, chtějí prý budovat společnou budoucnost. Promluvy politiků střídá představování spolku, ale taky mše a diskuze. Sudetoněmeckých dnů se účastní asi 3000 lidí. Sjezd sudetoněmeckého sdružení, který se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Spojené státy americké zpřísňují podmínky pro udělování takzvaných zelených karet, karty umožňují cizincům dlouhodobě žít a pracovat v USA. Zájemci nově budou moci zažádat o toto oprávnění jen na amerických velvyslanectvích anebo konzulátech v zahraničí. Podle televizní stanice CNN jde o zásadní změnu, která se dotkne 100 tisíců lidí. První fotbalová liga zavírá sezonu. Hrají se 3 poslední duely ve skupině o titul. Pražská Slavia jako už jistý mistr přivítá v prázdném Edenu Plzeň.
7: Od 14 hodin všechny 3 zápasy. Slavia v prázdném Edenu vyzve jako vždy ambiciozní Plzeň, třetí tým tabulky. Po utkání se bude předávat pohár a následuje oslava titulu. Zahradní slavnost už s fanoušky. Hraje se i na Letné, Železná a tentokrát stříbrná Sparta si to rozdá s Hradcem Králové, jistým účastníkem evropských soutěží v příští sezóně. A aby nevládla nuda, dodá třesk jako vždy napínavé derby severu o krále vod Lužické Nisy, Jablonec Liberec. Jan Čada, Radio Impuls.
0: Zprávy máme za chvíli, u nás hraje kapela Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Mimochodem, bratři Polákovi dneska večer po 8 hodině jako milionoví moderátoři, leďte Impuls i dál, teď kabáti, hezký poslech.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: moment, jak má být, sluníčko svítí, teplo je, dobrá muzika, za chvíli třeba Vet, anebo Iveta Bartošová a Když láska schází. My se vás ptáme, když už máme teda takhle krásně, tak jak je u vás právě teď a jestli už jste byli na nějakém koupališti, případně kde to máte nejradši. Kristýna mi píše, v létě se jezdím koupat s kamarádkou, máme oblíbená koupaliště, hlavně s vířivkami. Jinak máme i bazén na zahradě u rodičů, letní drink, grilování a léto nemá chybu. Kristýno, to zní doopravdy báječně. Včera proběhlo první koupání ve Valči na Wellness. Voda byla krásně teploučká a počasí jako v létě, to píše Jana. A ještě přišla zpráva od Pepy, bazén připravený, teplota vzduchu už teď je 25 stupňů a po obědě bude koupačka, píše z Brandýsa nad Orlicí. Děkuju moc, že s námi vysíláte. Napište i vy, jak je právě teď u vás, jestli už jste se letos koupali venku na koupališti nebo na bazéně, třeba klidně jenom na zahrádce u vás. Číslo jsem krám je 605 222 007 anebo můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Kapelu Roxette za chvíli na Impulzu vystřídá Marek Ztracený s písničkou Moje milá. Často chcete písničku někomu poslat na přání, někomu ji věnovat. Dlouho to nešlo, ale teď to pozor jde. Ti nejlepší kolegové nejsou jen tak nějací lidé z práce. Často je to vaše druhá rodina a vy se teď těm svým milionovým kolegům můžete odvděčit, můžete jim věnovat 7 pecek bez reklam. Ty hrajeme každé všední dopoledne po 9. hodině. Přihlásit se můžete na našem webu impuls.cz a my těch 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Necháte na sebe kontakt a vlastník jednomu z vás zavolá a ty písničky potom všem svým kolegům můžete věnovat a pozdravit je. Takže každý všední den v 9 budeme hrát jenom pro vás a pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzu, za chvíli klasika pro radost, já půjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková a Jiří Korn. V neděli a při takovémhle počasí se možná nedělá, ale na to, co vás kolem Impulzu zajímá, tak na to se podíváme určitě. Slovo má náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásný nedělní den, přátelé. Na začátek tady mám jednu netradiční prosbu od Hanky. Píše, dobrý den, můžete mému manželovi Honzovi, který vás v tuto chvíli určitě poslouchá v autě, říct, že to je největší láska? No, milá Haničko, takhle. Já asi Honzovi úplně osobně říkat, že je láska, teda nebudu. Ale vyřídit mu to za vás, tak to rozhodně můžu. Takže, Honzo, slyšel jste správně. Doma máte obrovské štěstí. Ozval se mi taky Jarda, ti jeleni v úterním vysílání, to teda byla pecka. Nešlo by to živé vystoupení hodit někam na web k poslechu znovu? Miliardo, máme radost, že vy máte radost a můžu vás uklidnit. O takovou návštěvu bychom se s vámi nepodělili jen na půl. Záznam z vysílání už brzy najdete na našem webu i sociálních sítích. A píše též Marie. Dobrý den, proč už na Impulzu nehrajete Elány? No Maruško, víte, to byste nám tak trošku křivdila. Víme, že správný Elán je v životě potřeba, takže Elány rozhodně hrajeme. A dokonce poměrně často. Jen jste na sebe asi zatím ve vysílání neměli štěstí. Ale slibuju vám, že když budete poslouchat dál, určitě se jich brzy dočkáte. Tak si užijte konec týdne a já se těším, že se opět uslyšíme. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: Radio Impuls. Za chvíli se Xindl X spolu s Olgou Koenigovou ocitnou v blbým věku. Předtím ale mrkneme na silnice, abyste se neocitli na blbý trase. Štosuje se to na Pražském okruhu, a to kvůli nehodě. A taky na D1 nějaké komplikace, podrobnosti za minutku.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
2: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu nehody se to štosuje na Pražském okruhu mezi 16. a 15. kilometrem směrem od Ruzině na Modletice. Další havárka zaměstnává hasiče na Vsetínsku poblíž Slovenska, a to konkrétně na silnici 35 u hraničního přechodu Bumbálka. Boural tady motorkář. Kvůli zúžení se vleče doprava na dálnici D1 za výjezdem 146 na tahu Praha-Brno. Abychom dopravní okénko uzavřeli pozitivně, tak pro vás mám i jednu dobrou zprávu z D1. Kolona za exitem 119 směrem z Prahy na Brno se totiž už rozjela. Tak vám přeju šťastnou cestu, samé veselé kilometry, a kdyby něco, 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Impuls, za chvíli 13 hodin s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou slunečnou neděli. Ilona píše, dneska zdravím z Petřvaldu, u Karviné je azuro a teploměr ukazuje 24 ve stínu. Lucka a Danča, zdraví z Prostějova, hlásí 25 a sluníčko, i když jsme v práci, tak dáme, ať vám to hezky utíká. V Paskově 26 stupňů hlásí Petr a ozval se i kamioňák Vladimír z Wyomingu. Právě začíná svítat, je jasno a 13 stupňů, tak zdravím do světa. 605-222-007, to je číslo, sem k nám napište i vy, jak je u vás. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29, chladněji bude na severovýchodě, tam kolem 23 stupňů.
1: Naše ráno je 100 tisícové.
2: Halo, tady Impulzovi. No já jsem úplně hotový, já tady tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
3: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady Impulzovi.
1: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
3: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
1: Proberem to v pondělí ráno.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Na slyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daně.
4: Jihomoravský hejtman označuje sudetské Němce za krajany. Řidičák na dron už má skoro 90 tisíc lidí. Samovolně rozjeté auto zranilo 3letou dívku. Je 13 hodin, dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Milí krajané, tak oslovil jihomoravský hejtman Jan Grolich sudetské Němce na jejich sudetoněmeckém sjezdu, který se poprvé v historii koná v České republice. Současně prohlásil, že je rád, že může sudetské Němce v Brně přivítat. Grolich dodal, že sudetští Němci jsou v Brně vítáni a jsou to naši přátelé. Sudetoněmecký sjezd v Brně potrvá do zítřka. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi 3 miliony Němců. Podle Česko-Německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 až 30 tisíc lidí. Zájem o řidičák na dron roste, v Česku už ho má 86 tisíc lidí. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8 300 zájemců, o 1200 více než za stejné období loni. Potvrdil to Úřad pro civilní letectví. Zároveň se zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Jarní úhyn stovek holubů v Podkrušnohorském mostu má rozuzlení. Někdo je otrávil jedem na krysy. Podle reportéra Dušana Valenty to prokázaly toxikologické rozbory. Hezké odpoledne, Dušane.
6: Přeju dobrý den z Podkrušnohoří. Na výsledky toxikologie se čekalo přes měsíc. Náročnému laboratornímu zkoumání ale předcházely testy na ptačí chřipku a paramyxovirózu. Obě choroby veterináři vyloučili už během března, kdy se mrtví ptáci začali ve městě objevovat. Most proto následně objednal další testy a rozbory. Nakonec ukázali na otravu. Případem se teď bude zabývat policie. Musí odhalit, kdo a proč volně žijící holuby hřivnáče likvidoval. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Samovolně rozjeté auto na Plzeňsku vážně zranilo 3letou dívku. Vozidlo dítě přimáčklo k jinému vozu. Stalo se to v Nebílovech na Louce, která sloužila jako provizorní parkoviště během farmářských trhů. Dívku přepravil do nemocnice vrtulník. Trenér fotbalistů Dukly Praha po sestupu z ligy burcuje k návratu. S nejvyšší soutěží se tým loučí po 2 letech. V přímém souboji o udržení šance na první ligu včera prohrál Dukla doma s Baníkem Ostrava 0-3. Trenér Pavel Šustr k týmu přišel v únoru, smlouvu má ještě na 3 roky.
7: Dostat KO, to jako není něco složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už tady touhletou tiskovkou se zase pohybuju směrem nahoru. To znamená, že ve mně ten smutek určitě nebude převládat moc dlouho.
4: Baník Ostrava se o nejvyšší soutěž popere v baráži s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. Sport postupně ruší protiruské sankce. Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat i v evropských soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Informuje o tom web Evropské gymnastické federace. Ruští a běloruští gymnasté byli po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 ze soutěží nejprve vyloučeni. Před 2 roky jim pak bylo umožněno startovat jako neutrální sportovci. Mezinárodní olympijský výbor postupně vyzývá ke zmírnění sankcí, na což řada sportu přistupuje. Zprávy končí 4:13 a vysílá Lenka Haluzová na Impulzu.
0: A Spolu se mnou vysílá i Sluníčko, jakožto super parťák na tady ten víkend. Už jste byli na koupališti? Napište na 605-222-007. Já vám k tomu pouštím Krištofy a jejich šňůry. Hezký poslech.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne s Impulzem. Za chvíli Petr Habka, Lucie Bílá a jejich písnička Dívám se, dívám. Žijící legenda Bob Dylan slaví 85. Americký zpěvák a držitel Pulitzerovy i Nobelovy ceny se narodil 24. května 1941 v Minnesotě.
1: Jeho prvním hudebním žánrem bylo už

0: mládí country, pak ale přišel rock'n'roll a Dylan přesedlal, aby se během studia na Vysoké dostal i k folku a blues. Mezi slavné vkročil s ikonickou foukací harmonikou a jako hrdina americké mládeže, která v 60. letech revoltovala proti válce ve Vietnamu. Za protiválečnou baladu konec konců považujeme i nesmrtelný hit Knockin' on Heaven's Door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Skladba vznikla v roce 1973 a to pro scénu z westernového filmu Pat Garrett a Billy the Kid, kde se umírající šerif loučí se životem a odprošťuje se od násilí divokého západu. Z pohledu historického má ale Bob Dylan ještě spoustu dalších hitů, no a jeden je vůbec nejzásadnější, Like a Rolling Stone. Pulitzerovu i Nobelovu cenu Dylan získal za svůj mimořádný přínos písničkáře hudbě, ale i americké kultuře. Právě dnes je mu 85, od roku 1988 je na svém takzvaném nikdy nekončícím turné a několikrát navštívil i Prahu. Naposledy v roce 2024. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio
1: Impuls. Vám se dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: příjemná písnička za chvíli. Stejně tak Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. Víkend nám přináší vysloveně léto. Letní teploty, ty šplahy až ke třicítkám. Kolik máte na teploměru vy a co koupání? Ozýváte se nám na náš WhatsApp. Míša s Radkem zdraví z Orlové, tam je 26 stupňů. Na koupání voda prý ještě není. Zatím si dávej skvělé buřty, já vám přeju dobrou chuť. Nikča píše, ahoj, já jsem dneska bohužel v práci. 25 stupňů v místnosti, kde sedím a koukám na kamery, je ale 32, takže se koupu, ale ve vlastní šťávě. Nikčo, taky moc zdravím, ať to jde hodně rychle od ruky. Koupací sezóna zahájená, píše Lenka. Včera jsme byli pozváni s kamarádem do bazénu v Libhošti, byli tam jen děti, dospělí měli večbánku, čep a fandili hokeji. Dneska máme krásných 23 stupňů a na sluníčku už to nevydrží ani naše kočka. Díky, že s náma vysíláte, pište dál na 605 222 007 na náš WhatsApp, anebo můžete samozřejmě nahrát i hlasovku přes mobilní aplikaci. Pouštím Terezu Maškovou.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika pro radost už je nachystaná. Petr Novák, George and the Beethovens, Hvězdička blízkavá. Za chvíli Pimpolzovic v krabičce. No a teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Jdem na to.
1: V Brně sledujeme poprvé v historii tuzemský sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se všemi emocemi, které se k tomu pojí.
2: Vy rozbíjíte českou státnost.
3: Všechny, kteří se neúčastní poutě smíření, žádám, aby se vrátili za ten živý plot.
1: Fakt, že někdo řeší 80 let staré činy a zločiny sudetoněmeckých, ale i českých pradědečků, je mírně řečeno pozoruhodný. Jaké je česko-německé soužití běžných našich lidí dnes, popsala to Rádiu Impuls třeba starostka obory Utachova Dana Lesak.
4: Pro nás tady na hranici ta hranice vůbec neexistuje. Ty vztahy jsou přátelské a vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat.
1: Jen dodáváme, že paní Lesak žije, co by kamenem dohodila do Bavorska. Ale proč v roce 2026 kamenem vlastně? Čeští ovocnáři to mají spočítané, ne abychom si přesně rozuměli, mají spočítané, za kolik jim ublížili na budoucí úrodě, neúrodě, jarní mrazy. Šéf jejich svazu Martin Ludvík to sečetl na možná až 1,5 miliardy korun škod.
5: Úroda bude zhruba o 51% nižší.
1: Možná se naopak třeba příští rok dočkáme od ovocnářů zpráv, že je nebývalá až nepříjemná nadúroda. Takové chlubení se totiž neděje nikdy. Trocha fotbalu. Karviná porazila ve finále národního poháru ve středu Jablonec a má jistotu pohárové Evropy, i když jistota je možná nemístné slovo. Fotbalovou Karvinou totiž Evropská asociace do Evropy pustit nemusí. Klub totiž lítá v korupční a sázkařské aféře. Trenér Marek Jarolím to samozřejmě ví.
6: Člověk čte, počkáme, jak tyhle ty věci jakoby dopadnou.
1: Chudáci karvinští fotbalisté a trenéři. Současný tým, který ten pohár vyhrál a těší se na Evropu, i když možná zbytečně, v době údajně cinklých zápasů ještě v Karviné nebyl. No a nakonec náš oblíbený výrok týdne. Dnes opět po čase pan ministerský předseda. Jeho vyznání k médiím.
7: Vy tam musíte trpět, jako ta představa, že Babiš ještě tady 3 roky na vás bude mluvit, to vás úplně pro vás, to má strašně negativní dopad na váš zdravotní stav.
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
8: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

Radio Impuls, za chvíli Lady Gaga, anebo taky Petr Nač, který dá do písně to, co já plánuju za asi tak 15 minut nejpozději s nohami na stole. Ovšem ještě předtím my vyrazíme na silnice, hasiči likvidují následky nehody na Vsetínsku, všechny podrobnosti pro vás budu mít už za 20 vteřin.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hasiči likvidují následky nehody na Vsetínsku na silnici 35 u hraničního přechodu Bumbálka. Je to na přímé spojnici Slovenska s Rožnovem pod Radhoštěm. Havaroval tam motorkář. Teď ještě jdeme do Prahy. Silniční práce omezují plynulost dopravy v Liberecké ulici směrem od Zdib do centra Prahy, ale zdržíte se tam jenom pár minut. A to je dobře, protože aspoň budete včas někde na koupališti. Počasí k tomu přímo vybízí 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Nicméně hlásit už se budete z Dendovi, já totiž jdu, ahoj.
2: Ty už jdeš, ahoj.
1: Já mám všechno hotový a jako nevím, jestli bude to teda vyložit koupaliště. Musím říct, že na mě v červnu ještě ta voda nedosahuje těch teplot, které já bych si představovala.
2: No tak jasně, nemusíš se tam ale hned, že jo, nemusíš mít varhanky úplně na celém tělíčku, že jo, tak prostě jenom smočíš nožku. Jo, dáš si tam orošené, že jo, tady ano. Si můžeš na našem kole hezky vytočit, kolik jich bude,
1: ano,
2: jako jasný. Jsem to zkusil já.
1: Základ, dvojnásobek, trojnásobek, hele, ale ten smolík byl blízko.
2: No ale úplně centimetr od smolíku, já jsem totiž Lence řekl, dám si zítra pivo a uvidím, kolik, bude jedno, dvě, tři, anebo žádný, to by byl smolík. No přátelé, centimetr od smolíka, ale vyšlo to, je tam trojnásobek,
1: vyšlo
2: tři pivíčka.
1: Hele, a kdyby si měl jako ten jackpot, jo,
2: no.
1: Ten betano jackpot, tak to by bylo kolik?
2: Tak to nevím, to se musí zeptat těch na záchytce druhý den potom. Jako.
1: Tak čau.
2: Ahoj. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this.

0: je Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Kromě toho, že nám píšete, jaké máte počasí, také nahráváte vzkazy.
1: Krásnou neděli, počasí je sice nádherné, sluníčko svítí, v Krnově máme nějakých 25 stupňů, ale na koupání to za mě určitě ještě není. Kdo si počká, ten se dočká a já si počkám určitě na teplejší vodu, než je teď. A nebo si zajedu do termálu. Mějte krásnou neděli. Ahoj, Šárka.
0: Moc děkujeme. No tak vidíte, kdo si počká, ten se dočká. Možná to bude platit i v mém případě, protože už teď se těším na zprávy od vás, členů Meteo týmu, na 605 222 007. Dlužím ještě předpověď na zítřek. Bude jasno, zpočátku jen polojasno a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: V Brně začíná demonstrace proti sudeckému sjezdu. Plaga si zve na kobereček školního inspektora. Poláci čelí v sérii falešných poplaků. Zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: V Brně právě teď začíná demonstrace. Několik tisíc lidí dopochodovalo za poslední hodinu na Dominikánské náměstí, kde teď startuje protest proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Sudečtí Němci dnes mají program na výstavišti, tedy zhruba o 2 kilometry dále. V čele průvodu šel muž v oděvu husitského kazatele, zněl také chorál Ktož jsou boží bojovníci. Lidé nesli české vlajky, někteří taky moravské, případně prapory se zkratkou KSČM. Mezi řečníky by měli vystoupit ex-prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl. Sjezd už je několikátý v řadě, tentokrát ho svolali komunisté spolu s SPD. Sjezd se koná poprvé na českém území. Testování žáků má do hru. Ministr školství Robert Plaga si zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování žáků 5. a 9. tříd přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v té souvislosti zmiňuje technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků, třeba na vybavení domácnosti nebo profesi rodičů. V Kunovicích vrcholí třídenní velká sláva. Jízdu králů má pod drobnohledem reportér Jan Čada. Pěkné odpoledne, Honzo.
9: Krásný den. Slovácké město mívá na rozdíl od Ločnova jízdu králů jednou za 2 roky a tak je to sláva o to větší. Letošním králem 10letý čtvrták zdejší základní školy Cyril Hlaváček v čele průvodu 5hodinová cesta městem v kroji na koni z růží v ústech a v pořádném horku. Už včera se Kunovicemi projela unikátní formanská jízda, to byla taky skvělá akce. 30 párů našňořených koní. Když to tak sečteme, na růže těch zdobících bylo 30 tisíc. Jan Čada a Radio Impuls Kunovice.
8: Polsko čelí sérii falešných poplachů, ty se týkají požáru nebo jiných hrozeb. Na dnešní poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na dnešek násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. V bytě přitom žádné plameny nebyly. Marie Bousková vstupuje úspěšně do tenisového Roland Garros. Nasazená 27 porazila v prvním kole Italku Bronze Tiovou. Na antukových kurtech v Paříži se dnes představí ještě 5 českých zástupců. Cyklistické nadšence čeká akce podobná Tour de France. V Praze a Pardubicích totiž proběhne amatérský závod Letap. Kopcovitá etapa okolo hlavního města je na programu 20. června. Ve východočeském městě Perníku se pojede po rovině na začátku října. Na závod se chystá i rekordman v bodovací soutěži sprinterů na Tour de France a trojnásobný mistr světa Peter Sagan.
10: Já se tu neprídem pretekat, že jdem vyhrát. Já si za tu prídem mužit s lidmi. Veľa času už netrávím na bicykli, ale keď můžem jít skoro na horský bicykel, elektrobicykel, tráviť viac času s rodinou, tak za to som veľmi rád.
8: Vedle ikony slovenské cyklistiky Sagana pojede pražskou kopcovitou etapu i rychlobruslařský medailista z letošní olympiády Metoděj Jílek. A třemi zápasy skupiny o titul už se v tuto chvíli uzavírá sezona první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji ukončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta hraje se čtvrtým Hradcem Králové, pátý Jablonec hostí v severočeském derby šestý Liberec. Všechny tři zápasy hrají první minuty prvního poločasu. Zatím je to na všech stadionech bez branek. Zprávy končí a vysílá Zdeněk Sekaněna v tuto chvíli.
0: Krásné odpoledne všem. My se na fotbálek vydáme i za 10 minut, no a sportu budeme věrni i za necelou 3/4 hodinku, protože vás čekají sportovní impulzy. Teď už kapela Žlutý pes Sametová.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou. Eva Farná s Mirajem, novinka Vzpomeneš si. No já osobně si nevzpomenu, kdybychom měli víkend bez fotbálku, takže...
1: S Impulzem na fotbal.
0: Slavia Plzeň krátce po začátku zápasu, alespoň podle internetu 2-0, o zatím několik málo odehraných minut ve skupině o titul v první fotbalové lize, se s námi teď podělí přímo z pražského Edenu náš sportovní reportér Standa Sigmund. Hezké odpoledne.
2: I vám hezké odpoledne. Tak utkání se po druhé odehrává v Edenu v komorním prostředí bez fanoušků, ale Slavia v něm vykročila skvělým způsobem. Už ve druhé minutě si na míst z rohového kopu naskočil Chaloupek a poslal se Šívané do vedení a pět minut na to přidal druhý gol blízka brešťovického týmu Sulejman. Plzeňčí odpověděli na inkasované branky střelu Valenty, kterou ale Markovič bez problému vyrazil. 16. minuta utkání a Slavia vede nad

0: Plzní 2:0. Z Edenu Standa Sigmund.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl. Festival.

0: a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Kdo ví, že třeba zrovna vy zítra si řeknete mamma mia, tak to konečně vyšlo, o čemže mluvím, no samozřejmě o hře Halo tady Impulzovi, protože ve chvíli, kdy se vám mezi 5 a 9 ráno rozsvítí a rozezvoní mobilní telefon, vy na něm uvidíte číslo a nebo skryté číslo. Já vám výrazně doporučuji, pakliže jste tedy přihlášeni do hry Rádia Impuls, říkat jen a jen 3 slova Halo tady Impulzovi, protože když to klapne, tak za to dostanete 10 000 korun a je jen a jen na vás, jestli si necháte o něch 10 000, anebo půjdete do velmi mírného drobného rizika a ty peníze hezky znásobíte. Buď dvojnásobíte, trojnásobíte, anebo dokonce desetinásobíte. Za 3 slova 100 000 korun. To v případě, že by vám padl betáno jackpot. No takže zbytek už je na vás, rozhodně se ale do hry hlaste na našem webu impuls.cz, což mi připomíná, že ten web je úplně nový, tak se tam běžte klidně jenom ze zvědavosti podívat. Hodně štěstí.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabičce už za chvilku nabídneme ten nejkrásnější déšť, ne, že bychom si ho teď v těch vedrech nepřáli aspoň trošičku. Zpívat o tom bude Petr Rezek, no ale já jsem avizoval, že si dáme další sport tady na Impulzu, aby ne je před námi pořád.
1: Sportovní impulzy.
0: Největší sportovní turnaje planety se rychle blíží. Na stadionech fotbalového mistrovství světa je sice zatím klid. Obrovský den D má ale spousta hráčů už za sebou. Dozvídají se totiž, jestli je trenéři nominují.
2: Nejlepší hráči světa a opory svých reprezentací jsou v klidu. Hráči jako Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé nebo Ladislav Krejčí mají pochopitelně místa v nominacích jistá. Pak jsou tu ale hráči, kteří by dali cokoliv i za to, aby si na šampionátu mohli aspoň sednout na lavičku. Je to konec konců mistrovství světa, na které jsme třeba my Češi čekali 20 let. A stejně tak i samotní hráči nebo jejich blízcí. Takhle ve videu naší reprezentace vzpomínali rodiče.
3: Z prvního tréninku s Brekem utek.
4: Kamarádi říkali, že jsme blázni, že ho třikrát týdně vozíme do Prahy.
5: Oni řekli, že není fyziologicky zdatný, aby hrál za Baník Ostrava.
6: Postoupení na mistrovství světa, to byl jeho životní sen.
2: Právě slovy životní sen by účast na mistrovství světa pojmenovala drtivá většina fotbalistů planety. Existují ale i výjimky. Hráči tak nadaní, že je pro ně metou turnaj přímo vyhrát. Právě to býval případ Brazilce Neymara, jehož kariéra ale nečekaně brzo upadla a jeden z nejtalentovanějších fotbalistů světa rozdává poslední zbytky radosti v rodné Brazílii. Právě tam ho s přáteli zastihla zpráva, že mu trenér Ancelotti dá poslední šanci a ještě jednou ho bere do týmu.
7: Neymar Junior.
2: Neymarovi slzy štěstí jsou vzhledem k situaci na místě. O to úctyhodnější je, že na den přesně o 7 let starší Portugalec Cristiano Ronaldo měl nominaci mnohem jistější. Společně s Messim a Mexičanem Guardádem se patrně stane rekordmanem, který se představil na 6 různých mistrovstvích. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Na Impulzu za chvilku Roxetti nebo Kateřina Marie Tichá, za necelou minutku pak dopravní informace.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zúžení vozovky zpomaluje dopravu v Praze v Liberecké ulici směrem od Ústecké D8 do centra. Pracuje se tady a kolona měří zhruba 1 kilometr. Provoz sílí také na pražské Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu na Smíchov. No a možná, že právě teď to začalo brzdit i na vaší trase. Eventuálně jste zahlédli policejní hlídku. To jsou věci, které by mohly a měly zajímat ostatní motoristy. Tak je nahlaste do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. A nejlepší bude, když budete jezdit s úsměvem. Ono se to podle mého skromného úsudku vždycky vyplatí nejvíc.

0: Na Radio Impuls je s vámi Zdeněk Sekanina. Krásný den všem. Píšete nám z celé republiky. Tomáš z Moravské Třebové naměřil 25 stupňů Celsia. Práce u Brna jsou na 30 a u bazénu nás poslouchá kačka. Tak pište i vy ostatní, kolik vám ukazuje teploměr a kde nás ladíte. Jinak zítra jasno, zpočátku polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Policisté dopadli muže, který vyhrožoval útokem na sudetoněmeckém sjezdu. V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů a hradečtí policisté hledají seniora. Je 15 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči Jihomoravského kraje hlásí aktualitu. Skupina pěti amatérských speleologů uvízla 100 metrů od vstupu do jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Probíhá tam tedy záchranná akce, všichni jsou bez zranění, na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Ústečtí policisté zadrželi 25-letého muže, ten na internetu vyhrožoval účastníkům sudetoněmeckého sjezdu. Podezřelý na sociálních sítích plánoval útok dlažebními kostkami proti lidem na akci v Brně. Kriminalisté ho vyšetřují kvůli podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování. Dopadení agresora umožnila rychlá a úzká spolupráce jihomoravských a ústeckých policejních hlídek. Sudetoněmecké dny se konají tento víkend na brněnském výstavišti a doprovázejí je protesty. Odpůrci akce připomínají zločiny nacismu a odmítají jakékoliv zpochybňování Benešových dekretů. Pražský magistrát zakázal rozdělávání ohňů na území celého hlavního města. Nařízení platí v parcích, lesoparcích, zahradách, lesích i v jejich bezprostředním okolí, a to do odvolání. Město tak reaguje na novou výstrahu meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku požárů. V rizikových oblastech platí také přísný zákaz kouření, odhazování nedopalků nebo používání pyrotechniky. Výjimku mají pouze organizované akce s předem zajištěnou asistencí profesionálních hasičů. Český hydrometeorologický ústav vydal varování kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí bez srážek. V Česku o víkendu padly první tropické teploty a hodnoty nad 30 stupňů meteorologové čekají i dál. Město Krnov stále opravuje mosty po předloňské povodni. Do jejich obnovy investuje 300 milionů korun. U některých mostů už odborníci zahájili diagnostiku poškození a výsledky pak určí podobu jednotlivých projektů. Naše zpravodajka Eva Panošová spočítala, kolika mostů a lávek se opravy týkají. Dobré odpoledne.
3: Hezký den přeji. Obnovu potřebuje 17 mostů a lávek, které jsou v majetku města. Jejich průzkumy právě začaly. Jedná se o vysoce kvalifikované činnosti, které se nedají urychlit. Odborníci odebírají vzorky, které vyhodnotí laboratoř, provádějí sondy, zkoušky, měření a jádrové vrty. Veškeré výsledky by chtěli mít do začátku prázdnin, aby mohli zadat zpracování projektů. Práce začnou, jakmile získá město stavební povolení. 90% nákladů pokryje státní dotace z programu Živel 1. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.
2: Slavia Plzeň na startu druhého poločasu 3-0. Jak vypadala první půle zápasu skupiny o titul v první fotbalové lize, nám přiblíží přímo ze stadionu v pražském Edenu náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobré odpoledne.
4: I vám hezky odpoledne. Tak prvních 45 minut se odehrálo v plné režii. Slavistu už ve druhé minutě skoroval po rohovém kopu Chaloupek hlavou. V 7 minutě přidal zblízka druhý gol Sulejman a první dějství opět bez fanoušků zakončil ve 38. minutě z penalty chytě, přičemž další šance Sulejmana, Krkušeje a Chytila zůstaly nevyužité. Plzeňčí zahrozili pouze jednou z nepříjemnou střelu Valenty, si ale brankář Markovič poradil, a tak po první poločase vede Slavia nad Plzeň jasně 3-0. Vršovic, Standa Sigmund.
2: A přidáme ještě další průběžné výsledky. Jablonec zatím vítězí nad Slovanem Liberec 1-0 a Sparta Praha Hradec Králové po prvním poločase zatím 1-1. Ze zpráv je to vše, dál je tu pro vás Zdeněk Sekanina.
0: který vám přeje krásné odpoledne a doufám, že s námi zůstanete i kvůli muzice, co pro vás chystám, Marka Ztraceného, originál. No a teď budeme startovat kapelou Činasky, Můj svět, užijte si to.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: kdy hledáme signál.
1: Na Radio Impuls se nabízíme bleskový pohled na silnice. Z důvodu nehody se ucpává D10 směrem od Mladé Boleslavy na Prahu mezi 16. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. No a my na silnicích v podstatě i zůstaneme. Čekají nás teď novinky z výstavby dopravní infrastruktury. Kolega moderátor Petr Brožík aktuality vyzvídal na těch nejpovolanějších místech.
2: Posloucháte Impuls a do studia vstupuje Honza Rýdl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, ale koukám bílý jak protihluková stěna, rovný jako svodidlo v zatáčce. Honzo, ahoj, co se ti stalo?
3: Dobrý den, ahoj Petře. Ale měli jsme tenhle týden pana ministra dopravy na kontrole stavby dálnice D7.
2: No. Jo, Chomutovská z Prahy od letiště a dál.
3: Přesně tam.
2: No a ty jsi se přihlásil na pracáku, nebo co se děje?
3: No ještě ne, ale pan ministr nás tam parádně prokartáčoval, že máme stavět rychlejc. No.
2: No, takže?
3: No a byli tam jako malý skluzy, to je pravda, na těch stavbách to jsou 3 stavby, ale kvůli technologiím všechno, jo. Ale letos v létě se na obchvatu Slaného u Kutrovic a pak až k Panenskému Týnci opravdu začne jezdit už po novým.
2: Takže zprovozníte dálnici?
3: No jo, ale musíme postupně. Zatím jenom jako půlku, jo?
2: Abyste zapomněli betonovat i na té druhé straně za svodidlama nebo co?
3: Ale jsou fory, peníze máme. Ale tady se dálnice staví přesně ve stopě původní silnice první třídy, to znamená půlka a pak druhá půlka.
2: Jo, tak proto tam řidiči v zimě tolik nadávali na bláto, výtluky, kolony.
3: No přesně. Tak to postupně letos během léta opravdu zmizí, slibuju.
2: Finální otázka. Kdy ta Chomutovská dálnice pojede fakt jako dálnice?
3: Příští rok určitě a fakt ne jako.
2: No už aby. Honzo, vydrž, stavte, betonujte, dělejte, co se dá a zase za týden se budu těšit. Naslyšenou.
3: A asfalt navrch. Díky, naschle.
2: Honza Rýdl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Impulzu, za chvilku kapela Jelen, co bylo dál z českého Mejdanu, nahrávka z roku 2018. Já, když slyším tuhle písničku, tedy doznívající Adiemus, tak si vybavím svá školní léta. Jestli chcete vzpomínat s Impulzem i vy, tak zítra budete moci se opět vrátit do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, novinka ve vysílání Rádia Impuls, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině, tak nezapomeňte zítra nejenom poslouchat, ale hlavně vzpomínat na Rádio Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
8: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku olympici, dej mi víc své lásky, teď už náš zuřivec Aleš Růžička.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Určitě jste poslouchali v týdnu a víte, že jsou jich tisíce, my se bez jejich služeb nikdy neobejdeme, přepravují nás do zaměstnání, pak zpátky domů, do školy, na výlety i na dovolenou. Jejich nenápadná práce nám pomáhá každý den. Ano, náš fenomenální kolega Aleš Růžička zavítal mezi řidiče a řidičky autobusů. To jsou naši hrdinové všedního dne.
2: Aby všichni pochopili, tak já udělám tohle.
3: Všeradice, železniční zastávka, přestup na linky S a další vlakové spoje.
2: Dneska řešíme a vlastně objevujeme pro svět, pro naši společnost hrdiny všedního dne a pro nás jsou to dneska autobusáci. Já tady mám dva zástupce celé té velké komunity, která tady po České republice s jakýmkoliv autobusem vlastně jezdí. A to jsou pánové Milan Stránský, 48 let za volantem, přes 5 milionů kilometrů, a Jirka Linek, 54 let řidičem a také miliony kilometrů. A jak jste se k tomu dostali vlastně, že jste autobusáci?
4: No tak já jsem z rodiny autobusáků. Aha. Můj děda vlastně už hned po válce autobusák, otec. No tak je to takový ten zákonem daný.
2: Rodinná tradice.
4: Rodinná tradice, přesně tak.
2: Co ty, Jirko?
5: No a mě se líbilo jezdit s velkým autama, tak jsem si vybral autobus.
2: Nelitujete ani jeden z vás? Jak to máte vlastně?
5: Nelituju. Já nelituju.
4: Já určitě taky ne.
2: Co je ta největší radost, kterou z toho máte, z té práce?
5: Je zatím hodně práce a je zatím velká zodpovědnost. Hmm. Protože vozíme od malých lidí až po důchodce a za všechny lidi tu zodpovědnost máme vlastně my.
2: Takže pánové, my vám tímto za celé Radio Impuls, za všechny pasažéry v celé České republice, kteří potřebují využívat autobusy, jezdí s nimi, tak dovolte nám, vy jste takový naši zástupci, hrdinové všedního dne za všechny autobusáky, kteří tady u nás v republice jezdí. Takže vám za to moc děkujeme, za vaši obětavou práci, moc si vážíme a jsme rádi, že to pro nás děláte.
4: My taky děkujeme.
2: A až zlezu z kokpitu, tak tady máte od nás dáreček, takovou krásnou kytičku od Radia Impuls, tak si ji musíte rozbalit a dát ji vašim holkám. Autobusáci Milan Stránský a Jirka Linek. Pánové, hodně šťastných kilometrů a děkujeme, ahoj.
4: Tak, děkujeme, ahoj.
0: No a zítra ráno pokračujeme s naší hrdinkou všedního dne, zavítáme mezi děti a koníky. U toho byste určitě chybět neměli, tak s Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Kapela Olympik jakožto zástupci zlaté české klasiky tady u nás na Impulzu. Za českou muziku za chvilku kapela Kryštof, hned teď tedy Pojď být světlometem. No a ještě předtím dopravní informace čekají vás už za minutu. Teď mohu nastínit, že nehoda zavřela D1 u Brna směrem na Vyškov. Na detaily si počkejte.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
2: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka teď obstará Martina Podleská z Global Assistance. Ahoj Marti.
3: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na D1 u Brna na 196. kilometru v místě zúžení ve směru od Prahy bourala 3 osobní auta. Dálnice je aktuálně neprůjezdná. Je tam 2-kilometrová kolona a narůstá. Na trase ze Svitav na Brno čekejte v obou směrech kratší zdržení kvůli omezení u Svitávky. A na dálnici D10 na 14. kilometru ve směru od Mladé Boleslavy na Prahu bourala dodávka do Příkopu. Do kolony se dojíždí na 18. kilometru a ucpaná je i souběžná silnice s dálnicí od Skorkova. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, doplním, že kilometrovou kolonu sledujeme na výpadovce z Prahy na Chomutov, a to u letiště, stejně jako v Praze v Liberecké ulici směrem od Zdib do centra. Jestli chcete i vy doplňovat dopravní informace Rádia Impuls, můžete, a to tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace, a nebo nám zavoláte na 605 222 007. Moc díky a šťastnou cestu.

0: Na Radio Impuls v hlavní roli opět členové meteo týmu. Třeba Radka z Poděbrad naměřila 30 stupňů, o 2 stupínky více vyfotografoval v autě a v Mariánských Lázních Jirka. No a břasy u Rokycan 29,8 stupňů ve stínu, píše Honza. Moc díky, vysílejte s námi a pište, jaké máte teploty a co třeba děláte z rovinka. Vy 605 222 007 číslo pro WhatsApp. Jinak zítra podle meteorologů jasno nebo polojasno a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Hasiči zachraňují 5 jeskyňářů. V Hodkovicích policie ukončila technoparty a vydáme se zase na fotbal. Je 16 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském Krasu popolední uvízlo podzemí 5 amatérských speleologů. Jeskyňáři se nacházejí přibližně 100 metrů od východu a neutrpěli žádná zranění. Cestu ven jim komplikuje úsek s nebezpečně vysokou hladinou oxidu uhličitého v ovzduší. Záchranáři musí rizikový prostor překonat za pomoci speciální dýchací techniky. Na místo mimořádné události okamžitě vyrazilo 9 hasičských jednotek. Hasiči aktuálně připravují náročnou záchrannou operaci v zemních prostorách. Velitelé zásahu upozorňují, že vyproštění uvízlé skupiny může trvat i delší dobu. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku odpoledne po 2 dnech skončila technoparty. Na akci na soukromém pozemku se sjelo přibližně 600 lidí. Hudební produkce utichla až po zásahu policie, protože trvala déle oproti ohlášenému plánu. Starostka Markéta Kauerová se neúspěšně pokusila akci ukončit kvůli hluku už včera. Organizátor ale odmítl výzvu převzít s tím, že raději zaplatí pokutu v přestupkovém řízení. Policisté řeší několik stížností na rušení nočního klidu a případ předají správnímu orgánu. Pořadatelům nelegálně prodlužované technoparty teď hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. Bolevecký rybník v Plzni má před sezónou čistou vodu. Je jí i dostatek. Sinice na oblíbeném přírodním koupališti nehrozí ani v létě. Na koupání už se těší i naše zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne.
6: Hezký den. První rozbory vody z boleváku ukázaly extrémně nízký obsah dusíku a fosforu. Znamená to, že i když se sinice objeví, nenajdou podmínky pro růst a zase zmizí. Dostatek vody je nejen ve velkém boleveckém rybníku, ale ve všech rybnících soustavy, včetně šídlováku. Před několika lety se bolevák potýkal s velkým nedostatkem vody. Pomohlo její přečerpání po náročném čištění z nedaleké řeky Berounky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Hradečtí policisté už třetí den neúspěšně pátrají po 82-letém seniorovi s demencí. Pohřešovaný muž odjel v pátek odpoledne z domova na svém zeleném skládacím kole. U sebe nemá mobilní telefon a nachází se pravděpodobně bez jídla, pití a potřebných léků. Hlídky se dnes na základě svědectví přesunuly do terénu mezi Hradcem a Týništěm nad Orlicí. Doposud provedené pátrací akce v okolí obce Krňovice žádný pozitivní výsledek nepřinesly. Senior je hubené postavy, měří do 170 cm, má bílé vlasy a nosí bílou bundu. Policie žádá občany o zvýšenou všímavost v okolí cest a hlášení informací na linku 158. Slavia Plzeň 3-0. Veškeré podrobnosti z utkání skupiny o titul v první fotbalové lize má pro nás připravené přímo v pražském Edenu náš sportovní reportér Standa Sigmund. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne, tak slavisté ve své mistrovské sezóně rozhodli o vítězství už v prvním poločase, ve kterém se o jejich tříbrankový náskok postarali Chaloupek ve druhé, Sulíman v sedmé a chytil z penalty ve 38. minutě. Po změně stran už nebyli se Šímaní dominantní. Převahu si naopak vynutili Plzeňští, ale kromě nastřenu břevna Sojkou z tésného kopu si šance nevytvořili a protože se do nich nedostali ani Vršavější, porazila Slávia Plzeň 3-0 a v tuto chvíli přejímají domácí fotbalisté mistrovskou trofej. Z Edenu Standa Sigmund.
5: A my přidáme ještě další výsledky. Dohrál také Jablonec se Slovanem Liberec, dopadlo to 2-1 a Sparta Praha porazila Hradec Králové 2-1. Tolik zprávy, dál vysílá Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem, no tak ve zprávách to byl bolevák, jak by řekli Plzeňáci, tak kam se chodíte koupat, vy a už jste se letos koupali, kam chodíte k vodě, kolik máte na teploměru, pište za 10 minut vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: čase být.
1: Dobrý kafe jsme si dali s Luckou Bílou. Vy si dáváte nápoje různé, alespoň z toho, co píšete do Víkendu malých radostí. Ptáme se vás, kolik vám ukazuje teploměr a jestli někam chodíte k vodě, jestli u vás vyhrává rybník, řeka, koupaliště nebo vlastní bazén. No tak vyhrává zcela jasně bazén u Haničky, která píše, že u nás koupací sezóna zahájena a posílá fotku zřejmě malého synka, jak si to užívá. Tonda s bandou. My se dnes místo k bazénu vrhli ke grilu a pivečku a taky dobrý. No bodejť by ne. Magda celý víkend jsme prochodili a dokonce jsem se vykoupala v jednom lesním potůčku. Bylo to velmi osvěžující. No a Janina píše, u nás jsou teploty jako v létě, takže ano, bazén je permanentně obsazený, začíná krásná část roku. Poté dlouhatánské zimě. Vysílejte s námi i vy ostatní a napište nám, jak to máte s koupačkami, kolik vám ukazuje dnes teploměr a co jste o tomhle téměř letním víkendu vlastně dělali, nebo stále ještě děláte. 605 222 007 číslo na WhatsApp, nebo můžete nahrávat zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
6: Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už ten

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, která zůstává uzavřená mezi kilometry 194 a 196 směrem na Vyškov. V místě zúžení se tady srazila 3 osobní auta, kolona se tvoří v obou směrech. No a další bouračku na D1 sledujeme na 24. kilometru směrem z Brna na Prahu. Tady se srazila dokonce 4 auta, kolona se táhne od 29. kilometru D1. Krokem to jede také na trase Mladá Boleslav Praha v úseku mezi 17. a 3. kilometrem D10 u Staré Boleslavy a i tady se také bouralo. Buďte opatrní, přeci jenom sluníčko, únava, končící víkend, to všechno může hrát svoji roli, takže buďte opatrní, dávejte pozor, jezděte podle předpisu, nejlépe s úsměvem, no a kdybyste zaregistrovali na vaší trase něco, o čem by měli vědět ostatní motoristé, buď to nahlaste do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo volejte 605 222 007.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku Eláni, znova sama dotkni, no a teď malá upoutávka, nebo upoutávka, pozvánka k dnešnímu vysílání. Určitě jste si včera nenechali ujít vysílání milionových moderátorů tady u nás na Radio Impuls. To znamená, po 20. hodině budeme mít opět pro vás Tomáše a Ondru Polákovi z kapely Opět a Radeček. Startují hned po zprávách v 8 večer. Těšte se!
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Umíte si představit nedělní vysílání Rádia Impuls bez dobré muziky? Věřím, že určitě ne. Za chvilku Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. No a jestli jsou mezi vámi tací, kteří si neumí představit nedělní vysílání i bez dobrého jídla, a já věřím, že vás takových je, no tak my tady na to máme odborníka. Poradí, pomůže náš gurmánský průvodce a hlavně hlavní strážce dobrých chutí, Heřman Gazda.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Raz, jedna, dva, slyšíme se? No, tak to je fajné. Kurňa, já mám dneska tremu jak cip, bo jsem se dozvěděl, že Radio Impuls je nejposlouchanější stanice ve vesmíru. Ostatní radia na nás kukají dalekohledem, bo měsíčně nás ladí skoro 4 melouny slyšících a týdně skoro 2 baně. Veliké díky, tež veliké díky za to, že nás trpíte doma v kuchyni, že kvůli radiu ti šéf nadává, porobíš v kanclu bordel a tancuješ po stolách a že kvůli našim hitům malem naboříte farou do škarpy. Já jsem rád, že můžu být součástkou toho dobře promazaného stroja. No a zároveň, že nám je ještě nikdo nezavolal fízli kvůli tým kecům. No a na taky úspěch zrobíme pořadnou oslavičku. A na sociálních zařízeních Radia Impuls si zrobíme vepřové koleno na černém pivečku a zelenině. Budeš tak mlaskat, že to uslyší ufoni a křapnou stalířem do pola. Tuž tak se tam kuchnite. A nezapomínej, na skladách jsou zase všecky moje kuchařky, tak ať máš celou sbírku nahromadě. Radio Impuls robí kuchařkám mediálního parťaka. A já se na vás těším zase příští nedělu. Zdravím 4 miliony holubiček. Váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Na rádiu Impuls za chvilku Dan Bárta, potom Michal David, Nenapovídej, no a předtím dopravní informace. D1 je po nehodě u Brna směrem na Vyškov už částečně průjezdná. Podrobnosti za necelou minutu.
1: Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste jí poslali dál?
2: To je krásné, děkuju.
1: Úsměv prosím, předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
3: Stále jako je to blázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
4: To je pěkné.
1: Úsměv prosím, malý vzkaz, velká radost.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka opět poskytne teď Martina Podleská za profíky v Global Assistance. Ahoj Marti.
6: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na D1 na 25. kilometru ve směru z Brna na Prahu v místě dopravního omezení došlo ke srážce 4 osobních aut. Kolona má 4 kilometry. Kolonu čekejte ještě u Brna mezi exity 194 a 196 ve směru na Vyškov. Na 196. kilometru se po nehodě 3 aut projíždí jedním pruhem. Na dálnici D10 na 14. kilometru ve směru od Mladé Boleslavy na Prahu bourala dodávka do příkopu. Do kolony se dojíždí na 18. kilometru. A kvůli omezení v Praze na Liberecké se na úrovni Střížkova směrem do centra zbrzdíte ve víc jak kilometrové koloně. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, chcete také pomáhat motoristům a ostatním účastníkům silničního provozu. Je to velmi jednoduché, namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu všem.

0: Na Radio Impuls vysíláte s námi v Dolním Benešově. To květa, která naměřila 32 stupňů Celsia. O stupínek méně mají v Poděbradech, tam to vylezlo takhle. A víme to díky radce, která hlásí už sem tam mráček. No a 25 stupňů hlásí Vašek Skel od Mělníka, který už druhým dnem zdí garáž. No tak, jestli u toho hrajeme my Radio Impuls, tak snad už bude brzy dozděno. Pište nám i vy ostatní, jinak zítra jasno, zpočátku místy polojasno a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Naše ráno je 100 tisícové.
2: Ale tady jim pouzali.
3: No já jsem úplně hotový, já tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
4: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady Impulzovi.
1: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
4: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
1: Proberem to v pondělí ráno.
3: Halo, tady Impulzovi.
4: Na slyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daně.
5: Ministr Plaga je připravený zastavit testování žáků. V Mostu řeší hromadný úhyn holubů a Češi už vylepšují hru před zápasem s Norskem. Je 17 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Ministr školství Robert Plaga si kvůli potížím s testováním žáků předvolá ústředního školního inspektora. Ministr je kvůli technickým, obsahovým i termínovým problémům připravený celé testování zcela zastavit. Povinné celoplošné testování 5. a 9. tříd letos provází výpadky online aplikací. Velkou vlnu kritiky vyvolala závěrečná pasáž testu, zaměřená na detaily z osobního života dětí. Žáci museli povinně odpovídat na otázky ohledně duševního zdraví, pocitů nebo profese svých rodičů. Bez vyplnění těchto citlivých dotazů nebylo možné digitální vědomostní test regulérně dokončit. Učitelé i rodiče tak vyjádřili vážné pochybnosti o porušení pravidel na ochranu osobních údajů. Jarní úhyn stovek holubů v podkrušnohorském Mostu má rozuzlení. Někdo je otrávil jedem na krysy. Podle našeho zpravodaje reportéra Dušana Valenty to prokázali toxikologické rozbory. Hezké odpoledne.
7: Přeju dobrý den z Podkrušnohoří. Na výsledky toxikologie se čekalo přes měsíc. Náročnému laboratornímu zkoumání ale předcházely testy na ptačí chřipku a paramyxovirózu. Obě choroby veterináři vyloučili už během března, kdy se mrtví ptáci začali ve městě objevovat. Most proto následně objednal další testy a rozbory. Nakonec ukázali na otravu. Případem se teď bude zabývat policie. Musí odhalit, kdo a proč volně žijící holuby hřivnáče likvidoval. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Památkově chráněné Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město proto chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé města schválili 5 milionů korun na první fázi opravy, hlavně na pořízení projektové dokumentace. Mluvčí Královéhradecké radnice Kateřina Rohlíčková vysvětluje, že Gočárovo schodiště už příliš dlouho čelilo rozmarům počasí.
8: Například srážková voda, vlhkost, teplota, mrazy, kyselé deště a podobně. Vzhledem k hrozícímu pádu částí omítek a betonu byla celá kulisová brána zajištěna lešením, které zamezí pádu uvolněných částí, umožní detailní průzkumy a mohou být provedeny urgentní statické zásahy.
5: Celkové náklady na opravu schodiště z roku 1911 radnice odhaduje na 25 milionů korun. Schodiště ve slohu individualistické moderny spojuje v historickém centru města Komenského ulici s Velkým náměstím. Poslední rekonstrukcí prošlo v roce 1995. Čeští hokejisté nastoupí zítra k předposlednímu zápasu skupiny B proti rozjetému Norsku. Národní tým má už jistý postup do čtvrtfinále díky včerejšímu vítězství Norů nad Švédy. Asistent trenéra Jiří Kalous vyzdvihl splnění základního cíle a poděkoval celému kádru. Hlavní kouč Radim Rulík apeluje na zlepšení hry a eliminaci zbytečných ztrát kotouče. Češi hrají o první dvě místa ve skupině, která zaručí setrvání v dějišti turnaje. Norové na šampionátu předvádí skvělé výkony. Porazili Švédy a těsně padli v prodloužení s Kanadou. Česká reprezentace vyhrála nad Severany na mistrovství světa 10x v řadě za sebou. Tolik zprávy, s vámi je dál Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásný den. My hokej vyměníme za 10 minut tady ve vysílání na Impulzu za Tour de France. Pak je připraven také Saša Hemala odpovídat na vaše dotazy. To bude za 3/4 hodinku. Hezký den.
6: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: let.
1: Nejenom právě teď Radio Impuls, ale celé Česko ovládne již brzy atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června, konkrétně 20. června, zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu L'Étape kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
2: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusí riskovat jazdu mezi autami.
3: Kulisy jako na legendární Tour de France se Peter Sagan chystá zhlédnout z cyklistického sedla. Amatérům nechce ujet, Impulzu řekl, že se jim chystá třeba i poradit.
2: Pojedeme nějakou část leta v detour s fanušikmi a teda s jazdcami, takže budem do toho zapojený a když budu mít nějaké otázky, tak jsem k dispozici.
3: Závod startuje z pražských Kavčích hor a vyrazit na něj může klidně celá rodina. Šéf L'Étape Přemysl Novák připomíná, že je speciální závod věnovaný i dětem.
4: Má přiblížit atmosféru, kdy stojí na startu, je tam odpočet, projíždí tou startovní bránou, jsou tam fanoušci, kteří jim fandí, projedou si krátký okruh za doprovodu policie, těch doprovodných motocyklů.
3: Po pražské kopcovité etapě se na podzim chystá ta rovinatá, která se na začátku října pojede okolo Pardubic. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět začínají na dálnici D1. Kvůli zúžení se ucpává tahle komunikace u Brna směrem na Vyškov, a to mezi exity 194 a 196. D1, tam se to štosuje také směrem z Brna na Prahu, tentokrát mezi kilometry 30 a 24. Na vině je tentokrát nehoda. Silný provoz čekejte na trase z Tábora do Prahy, to jsme na silnici číslo 3, pochopitelně v úseku Čerčany Mirošovice. No a jestli to drhne, zpomaluje nebo zastavuje i na vaší trase, zpravte o tom ostatní motoristy tím, že nahlásíte komplikaci do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, a nebo nám zavoláte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem a hlavně dobře dojďte do cíle. Šťastnou cestu!

0: Říká se, že rodinu si nevybíráš, já to samé slyšel i o sousedech, ale kolegy v práci si vybrat můžeme a mnohdy to také děláme. No tak přátelé, máte-li pocit, že zrovna vaši kolegové jsou ti nejlepší na celém světě a měli by to vědět a zasloužit si něco, no tak jim věnujte 7 pecek bez reklam. 7 pecek hraje vlastní Korec každý všední den, no a těch 7 pecek může mířit třeba už zítra přímo do vašeho kolektivu, přímo k vám do práce. Jak na to, musíte se přihlásit na impuls.cz, což je naše webová stránka, mimochodem úplně nová a rozhodně to není složité, tak udělejte všechno pro to, abyste měli ze svých nejlepších kolegů ještě nejlepší kamarády. Věnujte jim 7 pecek Rádia Impuls.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Máte pocit, že slovo neděle je od slova nedělat? No tak je to pocit oprávněný, ale pro některé lidi to prostě neplatí a jedním z nich je náš tiskový mluvka, protože když vás něco zajímá, tak on přijde do práce i v neděli a bude odpovídat.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásný nedělní den, přátelé. Na začátek tady mám jednu netradiční prosbu od Hanky. Píše, dobrý den, můžete mému manželovi Honzovi, který vás v tuto chvíli určitě poslouchá v autě, říct, že to je největší láska? No, milá Haničko, takhle. Já asi Honzovi úplně osobně říkat, že je láska, teda nebudu. Ale vyřídit mu to za vás, tak to rozhodně můžu. Takže, Honzo, slyšel jste správně, doma má obrovské štěstí. Ozval se mi taky Jarda, ti jeleni v úterním vysílání, to teda byla pecka. Nešlo by to živé vystoupení hodit někam na web k poslechu znovu? Miliardom, máme radost, že vy máte radost a můžu vás uklidnit. O takovou návštěvu bychom se s vámi nepodělili jen na půl. Záznam z vysílání už brzy najdete na našem webu i sociálních sítích. A píše též Marie. Dobrý den, proč už na Impulzu nehrajete Elány? No Maruško, víte, to byste nám tak trošku křivdila. Víme, že správný Elán je v životě potřeba, takže Elány rozhodně hrajeme. A dokonce poměrně často. Jen jste na sebe asi zatím ve vysílání neměli štěstí. Ale slibuju vám, že když budete poslouchat dál, určitě se jich brzy dočkáte. Tak si užijte konec týdne a já se těším, že se opět uslyšíme. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Možná si s Petrem Reskem právě notujete za volantem, tak vězte, že kolonu musíte očekávat na trase Tábor Praha před Mirošovicemi. A proto je to místo, které za chvilku v dopravě 007 také navštívíme tady na Impulzu.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Opět jedeme s vámi, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a teď je nabídne Martina Podleská za profesionály v Global Assistance. Ahoj Marti.
3: Ahoj Zdendo, hezký podvečer. Na trase z Benešova na Prahu budete v koloně popojíždět od Čerčan až k nájezdu na D1 u Mirošovic, má přes 6 kilometrů. Kvůli omezení v Praze na Liberecké se na úrovni Střížkova směrem do centra vytvořila skoro 2-kilometrová kolona. Kolonu čekejte také na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou na průtahu Strážnice bouralo osobní auto s motorkářem. Provoz je omezený, zdržíte se nárazově. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, no a takto můžete doplňovat dopravní informace i vy, když nahlásíte tu vaší komplikaci do naší aplikace. Je žlutá, mobilní, má 4 Ačka, s ničím si ji určitě nespletete, no a můžete nám také volat na 605 222 007.

0: Je neděle 24. května, krásné odpoledne vám z Rádia Impuls přeje Zdeněk Sekanina. Přidává se také Ivana, která naměřila v Karlově Studánce 21 stupňů Celsia. Na trase Opočno do Bruška začalo pršet, to píše Marta. A Hamry u Svojanova hlásí polojasno a 26 stupňů, to napsal Jarda. Moc díky, že vysíláte s námi, pište i vy na WhatsApp 605 222 007. A teď už zítřek, tedy pondělí, má být jasno, zpočátku jen polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Podíváme se na výhled počasí, záchranáři pomáhají uvízlým speleologům a v Adršpachu se zranil horolezec. Je 18 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Aktuální letní teploty v Česku uprostřed příštího týdne prudce klesnou. Zítra a pozítří ještě meteorologové očekávají jasnou oblohu a tropické teploty nad 30 stupňů. Ve středu přejde přes území od severu studená fronta, která sebou přinese radikální zhoršení počasí. Teploty uprostřed týdne spadnou k 20 stupňům a chladná rána mohou místy klesnout až k 5. Změna počasí přinese také zvýšenou oblačnost a na severovýchodě a východě ojedinělé mírné přehánky. Ochlazení bude krátké, už od čtvrtka začnou teploty pomalu stoupat a v pátek se vrátí letní počasí. O víkendu rtuť teploměru opět zamíří k 30. V neděli ale meteorologové očekávají více srážek a také bouřky. Hasiči dostali ven z jeskyně u Holštejna prvního z 5 uvízlých amatérských speleologů. Zachráněného muže si převzali zdravotníci, kteří u něj kontrolují hladinu kyslíku v krvi. Zbývající speleologové jsou v pořádku a hasiči s nimi udržují stálý vizuální nebo hlasový kontakt. Na místě náročné záchranné operace v Moravském krase aktuálně zasahuje na 80 hasičů. Dalším 4 jeskyňářům se podařilo z podzemí uniknout včas a přivolat pomoc pro své kolegy. Kapsu s nebezpečnou koncentrací oxidu uhličitého musí záchránci překonávat pomocí dýchací techniky. Koncentrace plynu v jeskyních stoupá přirozeně a její nárůst ovlivňují také současně vysoké teploty. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se odpoledne vážně zranil 57-letý horolezec. Muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánevní oblasti. Zraněný lezec byl po celou dobu incidentu při vědomí a s posádkami záchranářů komunikoval. K nehodě došlo v obtížně přístupném terénu, kam záchranáři museli dorazit pěšky. Kvůli nemožnosti přistání muže z nepřístupného místa vyzvedli pomocí lanového podvěsu. Vrtulník letecké záchranné služby následně pacient a transportoval do nemocnice v Hradci Králové. V Kunovicích dnes vyvrcholila třídenní velká sláva. Konala se tu tradiční jízda králů, měli pod drobnohledem náš zpravodaj Jan Čada.
3: Slovácké město mívá na rozdíl od Vlčnova jízdu králů jednou za 2 roky a tak je to sláva o to větší. Letošním králem 10letý čtvrťák zdejší základní školy Cyril Hlaváček v čele průvodu 5hodinová cesta městem v kroji na koni z růží v ústech a v pořádném horku. Už včera se Kunovicemi projela unikátní formanská jízda, to byla taky skvělá akce. 30 párů našňořených koní. Když to tak sečteme, na růže těch zdobících bylo 30 tisíc. Jan Čada a Rádio Impuls Kunovice.
1: S Impulzem na hokej.
2: Hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dalšího soupeře. Tím je počasí. V dějišti šampionátu je podobně jako u nás. Ve Friburgu teploty atakují 30, v Curychu je ještě o něco tepleji. To ovlivňuje i prostředí v hokejových halách. Proto trenér Radim Rulík apeluje na hráče, aby si hlídali pitný režim.
4: Doktora máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, obnova sil, takže ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký. A hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Zítra odpoledne naše hokejisty čeká utkání s Norskem a v úterý večer s Kanadou. Tento dvojzápas rozhodne o tom, ze které příčky do čtvrtfinále půjdeme. To byla poslední zpráva, pro vás dál vysílá Zdeněk Sekanina.
0: No, slyšeli jste to sami, vedro bude velké a vedro je také o víkendu, takže se vás ptám, jestli chodíte někam k vodě, co preferujete. No a za 10 minut se podíváme opět na vaše příspěvky, co tedy děláte o tomto víkendu.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou. Tohle byl Dalibor Janda, za chvilku Iveta Bartošová, teď bleskový pohled na silnice. Asi 5-kilometrová kolona se sune na trase z Tábora do Prahy mezi Čerčany a Mirošovicemi. Jestli jste na téhle trase, tak pevné nervy, jestli jste na jiné, kde se to začalo štosovat, tak nám klidně dejte vědět. No a my se vás také ptáme, co děláte o tomhle vlastně prvním letním víkendu, tedy minimálně co se teplo týče. Samozřejmě stále ještě máme jaro. No a vy nám píšete, s Kuhrovem nad Bělou projížděl Jarda s Tomášem, naměřili 23 stupňů Celsia a blížil se déšť a přijížděli odkud si z Moravy, kde neodolali a už se museli vykoupat, protože i to je podtitul naší otázky ve víkendu malých radostí, jestli se chodíte koupat někam do přírody a nebo preferujete vlastní bazén. V Nové Pace tam je Miluška a ta právě svůj bazén má a prý ho zprovoznila a uvedla do provozu tento víkend, protože ty teploty byly opravdu vysoké. Aktuálně tam má 26 stupňů Celsia a je polojasná obloha. Moc děkujeme. No a podíváme se do Račiněvsi, kde s námi vysílá Marie a ta prý volí nejraději koupání v přírodě, rybníčky a podobně, ale prý musí být krásně čisté. Tak moc díky, že s námi vysíláte. Můžete psát na 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté apky našeho rádia.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Haló tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
3: Haló tady Impulzovi.
4: Panečku, to snad není možný. Křičte, zvěte!
3: Slyšíte mě?
2: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Haló tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impulse, za chvilku nabídnu kapelu Mirai, Summer Love, potom Enrique Iglesias, no a teď doufám, a tak jsem sepnul ruce a říkám si, přál bych to zrovna vám, že to budete zrovinka vy, kdo zítra vyskne do telefonu heslo Halo tady Impulsovi, tedy v okamžiku, kdy vám naše ranní partička zavolá. Stát se to může mezi 5 a 9 ráno, ale stát se to může jenom těm, kteří se do hry skutečně hlásí, registrují, přihlásili. Vy tak můžete činit opakovaně, protože s každým přihlášením zvyšujete své šance. No a co je na tom nejlepší, že je to zadarmo na našem webu nebo ve žluté aplikaci, za to prostě nic nezaplatíte, jenom zvyšujete své šance. No a ty šance jsou podle mě docela vysoké, stejně jako krásné peníze, které za heslo Halo tady Impulsovi dostanete 10 000 korun, ale vy můžete násobit. Tím, že si necháte zatočit naším výherním kolem, můžete mít 20 000, 30 000 nebo dokonce 100 000 korun. Za 3 slova tohle nebere ani Leonardo DiCaprio. Tak si pro tyhle peníze sáhněte ve hře Halo tady Impulsovi. Hodně štěstí.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Líbat, ne, nebojte se a neděste se, to není žádná moje osobní výzva vůči komukoliv, kdo poslouchá Radio Impuls. To je písnička s Václavem Neckářem, kterou si dáme za chvilku v Impulzovic krabičce. Na druhou stranu troufám si tvrdit a každý, kdo ho zná, tak ví, že k zulíbání je náš editor Alan Hejma, který každou neděli přichází se stručným výběrem události uplynulých 7 dní. No tak Alane, je to tvoje?
1: V Brně sledujeme poprvé v historii tuzemský sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se všemi emocemi, které se k tomu pojí.
2: Vy rozbíjíte českou státnost.
3: Všechny, kteří se neúčastní poutě smíření, žádám, aby se vrátili za ten živý plot.
1: Fakt, že někdo řeší 80 let staré činy a zločiny sudetoněmeckých, ale i českých pradědečků, je mírně řečeno pozoruhodný. Jaké je česko-německé soužití běžných našich lidí dnes, popsala to Rádiu Impuls třeba starostka obory Utachova Dana Lesak.
4: Pro nás tady na hranici ta hranice vůbec neexistuje. Ty vztahy jsou přátelské a vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat.
1: Jen dodáváme, že paní Lesak žije co by kamenem, dohodila do Bavorska. Ale proč v roce 2026 kamenem vlastně? Čeští ovocnáři to mají spočítané, ne abychom si přesně rozuměli, mají spočítané, za kolik jim ublížili na budoucí úrodě, neúrodě, jarní mrazy. Šéf jejich svazu Martin Ludvík to sečetl na možná až 1,5 miliardy korun škod.
5: Úroda bude zhruba o 51% nižší.
1: Možná se naopak třeba příští rok dočkáme od ovocnářů zpráv, že je nebývalá až nepříjemná nadúroda. Takové chlubení se totiž neděje nikdy. Trocha fotbalu. Karviná porazila ve finále národního poháru ve středu Jablonec a má jistotu pohárové Evropy, i když jistota je možná nemístné slovo. Fotbalovou Karvinou totiž Evropská asociace do Evropy pustit nemusí. Klub totiž lítá v korupční a sázkařské aféře. Trenér Marek Jarolím to samozřejmě ví.
6: Člověk čte, počkáme, jak tyhle ty věci jakoby dopadnou.
1: Chudáci karvinští fotbalisté a trenéři. Současný tým, který ten pohár vyhrál a těší se na Evropu, i když možná zbytečně, v době údajně cinklých zápasů ještě v Karviné nebyl. No a nakonec náš oblíbený výrok týdne. Dnes opět po čase pan ministerský předseda. Jeho vyznání k médiím.
7: Vy tam musíte trpět, jako ta představa, že Babiš ještě tady 3 roky na vás bude mluvit, to vás úplně pro vás, to má strašně negativní dopad na váš zdravotní stav.
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
8: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Krokem to jede na cestě z Tábora do Prahy mezi Čtyřkoly a Senohraby. Míříme tam v dopravě 007. Za minutu domíříme.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1,
3: teď.
2: Pomalu, dejte.
3: My se mi pouzdali v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
0: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je to další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuji těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět je přidá Martina Podleská za Global Assistance. Ahoj.
5: Ahoj, Zdendo, hezký večer. Na D1 je kvůli omezení kolona ve směru od Brna na Prahu mezi 27. a 25. kilometrem. Další zdržení je mezi 21. a 19. kilometrem ve směru na Prahu. Na trase z Benešova na Prahu u Senohrab počítejte se zdržením v 3-kilometrové koloně. Kolonu čekejte také v Praze na Štěrpoholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. A doprava zpomaluje na trase ze Svitav na Brno kvůli omezení před Svitávkou. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, opět si dovolím doplnit, že v Praze se stále ještě pořád ucpává Liberecká ulice směrem od Ústecké D8 do Holešovic. Je tady totiž zúžení. Vy nám můžete stále ještě dát vědět, jak to vypadá na vaší nedělní trase. Do žluté mobilní aplikace lze nahrát jakýkoliv vzkaz. My odvysíláme nebo nám volejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: je Radio Impuls. I této pozdní hodině navzdory nám píšete, jaké máte počasí. Šternberg a okolí po silném dešti a bouřce a je 18 stupňů přes den, byla přitom 30. Napsala nám Jitka, moc díky, že vysíláte s námi. Jak to bude s počasím zítra? Podle meteorologů velmi jednoduché, má být jasno, zpočátku možná jenom polojasno a teploty velmi podobné těm dnešním 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Naše ráno je 100 tisícové.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: No já jsem úplně hotový, já tady tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
4: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady Impulzovi.
1: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
4: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
1: Proberem to v pondělí ráno.
3: Halo, tady Impulzovi.
4: Na slyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daně.
5: Odpůrci německého sjezdu zaplnili brněnské náměstí. Vedro opět přepisovalo rekordy a rozhodnutí o delegaci na summit NATO zřejmě padne později. Zprávy v 19 hodin má Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Česku dnes opět panovaly tropy a na desítkách míst teploty přesáhly 30 stupňů Celsia. Teplotní rekordy pro 24. květen padly na téměř 2/3 dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 32,2 stupně Celsia. Růst teplot a sluneční svit dnes nad českým územím částečně ovlivňoval i saharský prach. Stanice Smolnice na Lounsku zaznamenala hodnotou bezmála 31,5 stupně vůbec své historické květnové maximum. Kvůli teplu a suchu platí od dnešního dne výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Tropické teploty mají pokračovat i v dalších dnech, mírné ochlazení dorazí ve středu. Odpůrci sjezdu sudetských Němců odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci iniciativy Obrana národa 2 dorazilo podle odhadů 2,5 tisíce až 4 tisíce lidí. Mezi řečníky vystoupil bývalý prezident Miloš Zeman, který ostře kritizoval sudetské Němce. Zeman vyzval přítomné, aby u voleb nedávali hlasy politikům, kteří brněnský sjezd podpořili. Předsedkyně komunistů Kateřina Konečná a další řečníci varovali před prolamováním Benešových dekretů. Policie musela na místě řešit několik strkanic a zajistila dvě osoby pro neuposlechnutí výzvy. Zdravotníci během horkého dne na náměstí ošetřili 6 seniorů kvůli kolapsovým stavům. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiéru Babišovi odložení rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Vláda by tak měla o složení delegace pro červencový summit v Ankaře jednat až ve druhé polovině června. Šéf diplomacie chce počkat na výsledky důležitého jednání ministrů obrany, které proběhne v Bruselu. Mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem trvá od dubna veřejný spor o to, kdo má zemi na summitu zastupovat. Prezident argumentuje ústavními pravomocemi, premiér zase odpovědností vlády za státní rozpočet a obranu. Petr Pavel trvá na své účasti na neformální večeři hlav států a debatě o globální bezpečnosti. Slováci šetří už i na jídle. Nejnovější průzkum mezi lidmi ukázal, že tlak na rodinné rozpočty se už citelně promítá i do kvality stravování. Více než polovina pracujících lidí připouští, že v důsledku šetření a ekonomické situace se jejich strava zhoršila.
7: Cena sa pri nákupoch stáva dnes rozhodujúcim faktorom. Až 2/3 Slovákov sa snažia hľadať kompromis medzi kvalitou a cenou a 1/3 priznáva, že pri nákupoch siaha výlučne po najlacnejších produktoch a nemôže si dovoliť ani pestrú stravu vrátane ovoc či rýb. Šetrenie sa výrazne prejavuje aj v stravovaní mimo domácností. Takmer polovica opýtaných obmedzila návštevy reštaurácií a tiež prevádzok s rýchlym občerstvením. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
5: Trenér fotbalistů Dukly Praha po sestupu z ligy burcuje k návratu. S nejvyšší soutěží se tým loučí po 2 letech. V přímém souboji o udržení šance na první ligu včera prohrála Dukla doma s Baníkem Ostrava 0-3. Trenér Pavel Šustr k týmu přišel v únoru, smlouvu má ještě na 3 roky.
8: Dostat KO, to jako není něco složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už tady touhletou tiskovkou se zase pohybuju směrem nahoru. To znamená, že ve mně ten smutek určitě nebude převládat moc dlouho.
5: Baník Ostrava se o nejvyšší soutěž popere v baráži s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. Zprávy končí, vysílá zase Zdeněk Sekanina.
0: Krásný večer všem, jedna obří hudební legenda slaví 85. narozeniny, která to je, to se dozvíte za 10 minut tady na Impulzu, teď už si dáváme holky s měkkým i.
1: Rádio Impuls, radost
6: ze života.

Sliboval jsem na Impulsu jednu velkou legendu, tak žijící legenda Bob Dylan slaví 85. Americký zpěvák a držitel Pulitzerovy, ale i Nobelovy ceny se narodil právě dnes 24. května, ovšem v roce 1941 v

Skladba vznikla v roce 1973 a to pro scénu z westernového filmu Pat Garrett a Billy the Kid, kde se umírající šerif loučí se životem a odprošťuje se od násilí divokého západu. Z pohledu historického má ale Bob Dylan ještě spoustu dalších hitů, no a jeden je vůbec nejzásadnější, Like a Rolling Stone. Pulitzerovu i Nobelovu cenu Dylan získal za svůj mimořádný přínos písničkáře hudbě, ale i americké kultuře. Právě dnes je mu 85, od roku 1988 je na svém takzvaném nikdy nekončícím turné a několikrát navštívil i Prahu. Naposledy v roce 2024. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.

0: S vámi je Radio Impuls, už zítra mezi 5. a 9. Možná, že zrovinka vám zazvoní telefon a vy, když zvednete ten telefon a řeknete jasně a zřetelně halo, tady Impulsovi, tak budete bohatší o 10 000 korun. Ale jestli jsou tohle pro vás malé peníze, tak to můžete klidně sunout ještě výš, třeba na dvojnásobek, tedy 20 000, nebo raději trojnásobek 30 000, a nebo libo je třeba Betano jackpot v hodnotě 100 000 korun, pak si nechte zatočit naším výherním kolem a tahle možnost tady je. Jestliže jsem zmínil ty věci, které vám pomohou z násoby, tak ano, je tam jedno jediné políčko, které vám může vzít i těch 10 000, ale je tam jedno jediné, a to by v tom byl čert, aby vám padlo. No tak pojďte si hrát a pojďte bohatnout s rádiem Impuls. Přihlášky zdarma na našem webu impuls.cz anebo ve žluté aplikaci našeho rádia.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hrdinové všedního dne, to je nová rubrika Rádia Impuls, no a na takové hrdiny si v týdnu posvítil náš zuřivec Aleš Růžička.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Ano, Aleš zavítal mezi řidiče a řidičky autobusů, kteří byli našimi hrdiny všedního dne, a takhle to vypadalo.
2: Aby všichni pochopili, tak já udělám tohle.
3: Všeradice, železniční zastávka, přestup na linky S a další vlakové spoje.
2: Dneska řešíme a vlastně objevujeme pro svět, pro naši společnost hrdiny všedního dne, a pro nás jsou to dneska autobusáci. Já tady mám dva zástupce celé té velké komunity, která tady po České republice s jakýmkoliv autobusem vlastně jezdí. A to jsou pánové Milan Stránský, 48 let za volantem, přes 5 milionů kilometrů, a Jirka Linek, 54 let řidičem a také miliony kilometrů. A jak jste se k tomu dostali vlastně, že jste autobusáci?
4: No tak já jsem z rodiny autobusáků. Aha. Můj děda vlastně už hned po válce autobusák, otec, no tak je to takový ten zákonem daný.
2: Rodinná tradice.
4: Rodinná tradice, přesně tak.
2: Co ty, Jirko?
5: No a mě se líbilo jezdit s velkýma autama, tak jsem si vybral autobus.
2: Nelitujete ani jeden z vás? Jak to máte vlastně?
5: Nelituju, já nelituju.
4: Já určitě taky ne.
2: Co je ta největší radost, kterou z toho máte, z té práce?
5: Je zatím hodně práce a je zatím velká zodpovědnost. Protože vozíme od malých lidí až po důchodce a za všechny lidi tu zodpovědnost máme vlastně my.
2: Takže pánové, my vám tímto za celé Rádio Impuls, za všechny pasažéry v celé České republice, kteří potřebují využívat autobusy, jezdí s nimi, tak dovolte nám, vy jste takový naši zástupci, hrdinové všedního dne za všechny autobusáky, kteří tady u nás v republice jezdí. Takže vám za to moc děkujeme, za vaši obětavou práci, moc si vážíme a jsme rádi, že to pro nás děláte.
5: My taky děkujeme.
2: A železu z kokpitu, tak tady máte od nás dáreček, takovou krásnou kytičku od Rádia Impuls, tak si musíte rozbalit a dát ji vašim holkám. Autobusáci Milan Stránský a Jirka Linek. Pánové, hodně šťastných kilometrů a děkujeme, ahoj.
4: Tak, děkujeme, ahoj.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Na Radio Impuls míříme na silnice.
2: Radio Impuls, doprava 007.
1: Ano, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět s nimi pomůže Martina Podleská za Global Assistance. Ahoj Marti.
3: Ahoj Zdendo, hezký večer. Hustý provoz je stále na D1 mezi 20. a 15. kilometrem ve směru do Prahy. Silný provoz je stále také na trase z Benešova na Prahu před Cenohraby. Kolona popojíždí i v Praze na Liberecké ve směru do centra na úrovni Stříškova. Důvodem je omezení. A na trase z Mohelnice na Zábřeh mezi Vlachovem a Libivou zasahují záchranáři u nehody motorkáře do stromu. S kratším zdržením počítejte v obou směrech. Z Global Assistance Martina.
1: Moc díky, prosím, buďte opatrní, ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, hlavně se v pořádku vraťte, anebo doražte do svých cílů. Šťastnou cestu.

0: Na Radio Impulse žijeme českou muzikou. Já doufám, že terapeutické účinky má poslech Radia Impulse. Rád vám budeme samozřejmě i nadále perfektně skvěle. Za malou chvilku zprávy pro dnešek se s vámi loučí Zdeněk Sekanina, ale ještě předpověď počasí na zítřek: jasno nebo polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno Jackpot.
3: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: V Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií, ústavní výchova v Česku bije na poplach a slávisté si převzali titul. Zprávy ve 20 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V centru Prahy odpoledne demonstrovalo přes 10 000 lidí na podporu České televize a rozhlasu. Protestující se sešli na Staroměstském náměstí a následně pochodem prošli až před úřad vlády. Akci uspořádal spolek Milion chvilek, jeho předseda Mikuláš Minář vyzval k dalšímu protestu zítra dopoledne. Lidé vyjádřili ostrý nesouhlas s novým zákonem, který převádí financování médií na státní rozpočet. Demonstranti požadovali okamžitou rezignaci ministra kultury Oty Klempíře kvůli jeho krokům v rezortu. Organizátoři doručili do Strakovy akademie petici se 184 tisíci podpisy za stažení kritizovaného zákona. Předlohu ministerstva kultury kritizují odborníci i opozice, přepracování žádá také ministerstvo financí. Ochrana hlavního města před povodněmi se brzy posune o krok dál. V roce 2028 má být hotová prostorná nádrž v Karlíně, která poslouží ke shromažďování přebytečné vody z kanalizace. Proč se velký projekt realizuje právě v těchto místech, to Rádiu Impuls vysvětlil ředitel zapojené stavební společnosti Roman Heck.
6: Ten důvod je jednoduchý, jsou to povodně v roce 2002, kdy vlastně celý Karlín byl zasežen tou extrémní povodní. Na základě toho se Praha a následně i PVSK rozhodli ochránit nejen Karlín různými protipovodní opatření. Jedno z nich jsou retenční nádrže.
5: Nová retenční nádrž má sloužit nejen v případě povodní, ale i silných přívalových dešťů. Chránit bude zástavbu a infrastrukturu, ale taky přírodu. S vysokokapacitním úložištěm odpadní vody by jí mělo mnohem méně unikat do řeky Vltavy. Ústavní výchova v Česku se v současné době potýká s nedostatkem financí, personálu i kapacit. Odborníci varují, že bez rychlé reformy hrozí, že se ze zařízení stanou jen odkladiště problémové mládeže. Zásadním problémem systému je umísťování dětí podle volných míst a nikoli podle jejich specifických potřeb. V domovech tak mohou skončit oběti útěků z domova společně s pachateli závažné trestné činnosti nebo toxikomany. V České republice aktuálně funguje přibližně 200 dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů. V těchto zařízeních v současnosti pobývá více než 6 000 dětí, přesto jsou kapacity podle expertů nedostatečné. Zlínská zoologická zahrada zažila o víkendu velký nápor návštěvníků. Po tragické události ale zůstal uzavřený výběh slonů. Ten se znovu otevře zítra.
7: Samce Jacka, který v pátek usmrtil, slonici uluchovatele oddělili od ostatních slonů. K dispozici bude brzy podrobná zpráva veterinárního lékaře. V zoo také vyhodnotili kamerové záznamy a zanalyzovali veškeré okolnosti napadení slonice mohutným samcem. Úlu po fatálním útoku i hned uhynula, uvádí zoologická zahrada, která další podrobnosti nabídne z kraje týdne, kdy také znovu otevře africkou oblast Karibuny k běžnému provozu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Fotbalisté Slávie převzali pohár pro ligového mistra, netradičně před prázdným stadionem. Ceremoniál v Edenu se musel obejít bez fanoušků kvůli trestu za nedávné nedohrané derby se Spartou. Přímo na trávník směli při předávání poháru pouze rodinní příslušníci hráčů a vedení klubu. Hráči i realizační tým oblékli mistrovská trika s číslem 23, které symbolizuje počet získaných titulů. Tisíce fanoušků čekali před branami stadionu na následnou charitativní zahradní slavnost přímo na hřišti. Slávisté obhájili ligový titul i přesto, že duel se Spartou byl nakonec zkontumován v jejich neprospěch.
1: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Je tady neděle a již podruhé během tohoto víkendu jsou s vámi Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček milionoví moderátoři. Vítejte všichni na Impulzu, pojďme si to spolu užít.
1: Je to tak, moc jsme se na vás těšili, navíc máme nádherný počasí, krásný májový letní večer, tak doufáme, že si tu následující hodinku spolu užijeme. Tak teď pojďme honem na českou muziku a příštím vstupu už se vrhneme na nějaký věci kolem dětí, řekneme si nějaký dětský vtipy, možná s bráchou zaspomínáme na naše dětství nebo tak něco, protože se blíží den dětí, no a to si nesmíme nechat ujít a musíme si o tom trošku něco říct, no ale teď už teda pojďme na českou muziku a za chvilku se spolu uslyšíme znova.
0: Já vám můžu slíbit Luci Vondráčkovou, Michala Hrůzu, ano, a nebo Adama Ďuricu s jeho mandolínou. Pojďme na to.

0: Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček jsou s váma v dnešním vysílání Rádia Impuls. Jsme vaši milionoví moderátoři a dneska se budeme bavit trošku o dětech, o dětství. Já bych tady hned bouchl teď nějaký vtip třeba o dětech. Znáš nějaký, brácho?
1: Ne.
0: Ne? No a o to jsem tady já přijel. Já vím, že ty si vtipy nepamatuješ, já se mnou tak zůstali si náhodou.
1: Ani o dětech a už vůbec ne z dětství. Vůbec to je ne... bez šance. To
0: já si myslím, že tvoje dětství bylo plný vtipů, to si pak můžeme tady říct v dalším vstupu.
1: Plný trošku... trapasů, to jo.
0: Plný trapasů, průšvihu, no a občas to bylo až k smíchu. Takže ale teď ten vtip, jo, teda ať tady něco takový hodnotný řekneme.
1: Pojď.
0: Tak jako Pepíček, že jo, se ptá tatínka. Tatínku, prosím tě, komu mám víc věřit? Rádiu Impuls? A nebo mám víc věřit jako mamince?
1: Rádiu Impuls!
0: A ten tatínek říká, a proč jako Pepíku? No tak na Rádiu Impuls říkali, že prostě bude celý den nad Českou republikou hustej smog. Ale maminka, když si včera odešel do práce, tak do telefonu někomu říkala, vzduch je čistý.
1: Ten je dobrý.
0: No,
2: je dobrý, no.
1: No jo, ale kdo to nás pozlobí svojí krásnou muzikou, to je divoký byl Tomáš Klus s jeho ženou Tamarou Klusovou.
0: Pak tam bude nafrně

0: Jablákovi z kapely opět a Radeček. Máme radost, že s váma můžeme být i tento krásný nedělní večer prostřednictvím Rádia Impuls.
1: A blíží se Den dětí a my vzpomínáme na dětství. A co se týče dětství, tady bráchy a mojeho dětství. To byly časy, to vám musíme říct. My jsme byli vlastně takový arcigauneři. Celý Šumperk na nás vzpomíná, protože my jsme bydleli na hlavní třídě v Šumperku, takže jak tam chodili ty mraky lidí dívat se do těch výloh, my jsme bydleli nad suprafonem, takže když lidi se podělili koukat, jakou novou desku vydala Hana Zagorová nebo Karel Gott.
0: Nebo Šmoulové.
1: Nebo, tak si tam všechno tak sledovali v té výloze a my z vrchu z těch oken jsme po lidech flusali flusačkou plasterínu. Pak jsme přišli na to, že se dá i na lidi házet igelitové sáčky naplněné vodou. Takže vždycky někdo šel po hlavní třídě, schytal to od nás tím igelitovým pytlíkem plné vody a my jsme z toho měli hroznou legraci.
0: Nejvíc to mi bylo té paní, jestli si vzpomínáš, co si nechal udělat tu trvalou čerstvě naproti nám v tom kadeřnictví.
1: Sotva, co vyšla, chytla od nás igeliťák s vodou.
0: Už jsme to neubrzdili, prostě to koupila, no. A protože věřím, že ne jeden z vás, kdo to právě od nás koupil, poslouchá Rádio Impuls právě teď, tak se vám tímto chceme omluvit.
1: No, ale ještě vlastně teď, když si vzpomínám na ty klukoviny, teda tak máme ještě jednu úžasnou klukovinu. A ta je fakt docela i vtipná. A o tým můžeme ale povědět až v příštím vstupu, protože teď už jsme dlouzí. Takže jestli vás zajímá, co jsme dělali ještě za jednu takovou klukovinu, kterou možná jste dělali i vy ostatní někteří, tak si počkejte dalšího vstupu. Teď vám tady pustíme pár super českých písniček. Máte se na co těšit. A my se vám za chvilku přihlásíme znova. Tomáš a Ondra Polákovi z kapely opět Radeček jsou vaši dnešní milionoví moderátoři.
2: Kde

0: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři. Rádio
1: Impuls. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě

0: Tomáš Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček jsou vaši dnešní milionoví moderátoři pro tento nádherný nedělní májový večer. My dál vzpomínáme na naše dětství, protože se blíží den dětí, tak si tak o tom tady povídáme. No a brácho, my jsme slíbili posluchačům, že se vrátíme k jednomu našemu oblíbenému, co, jak se to dá nazvat, klukovině?
1: No,
0: rošťárně?
1: Rošťárna, ano, ano.
0: Co jsme dělali jako děcka, protože my jsme teda byli fakt velcí gauneři.
1: Tak byla to doba, kdy ještě fungovaly takový ty telefonní seznamy, ty pevné linky, nic jiného nebylo. No a takže my jsme si vždycky, když maminka teda nebyla doma, to bylo zásadní, nalistovali nějaké zajímavé jméno, které nás nějakým způsobem lákalo a tomu dotyčnímu jsme zavolali. Takže jsme třeba volali paní Kulaté, no... jsme volali teda vlastně kvůli jiné věci, ale třeba jsme zavolali.
0: Ne, to je kvůli jiné věci, tam taky jsme si s ní dělali srandu, jo, ale tak já to teda řeknu, když už jsem nakousl, tak já to řeknu a když tak se to vystříhne nějak třeba. Ne, tak brácha jako vždycky volal, jako ty paní Kulaté, tak vždycky zavolal, dobrý den, to je paní Kulatá, přes máte Kulatá hovínka, se jí ptal a měli jsme z toho strašnou sranu, že se ptáme paní Kulatý, Kulatý hovínka.
1: Ano, tak to bylo takové dno, bych řekl, toho našeho...
0: A ne, tak byli jsme děti,
1: byli
0: jo?
1: Byli jsme děti, ano.
0: Tak, a... že teď bychom to jako nedělali, nesmáli se
1: no!
0: To.
1: I když trošku lákavý to je.
0: No, takže to byly naše takovýhle klukoviny, ale co musím říct, že tehdy, když jsme byli malí, když se udělal průšvih, tak se to prostě řešilo stručně ručně a tak to bylo v pořádku a bylo to fér. Dneska by nás šoupli do nějaký psychologický poradny a už bychom tam ty nevyšli.
1: No, takhle nás bolí jenom čelist doteď, ale...
0: Máme tady vytáhaný kolem uši ty vlasy, kde nás pořád za ty kotlety tahali.
1: A vytáhaný uši. Tak jo, slyšíme se.
0: Slyšíme se za chvilku. Ještě nás čeká poslední vstup, který bude určitě nejlepší, ale teď si dáme ještě nálož české muziky, takže si užijte písničky. No a Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček se vám přihlásí za chvilku.

0: Je tady závěrečný vstup milionových moderátorů za celý tento víkend a jsou s vámi Tomáš a Ondra Polákovi, kteří se s váma pomalu budou loučit.
1: Je to tak, musíme se loučit, i když nesnášíme loučení.
0: To se vlastně tady, to už by se z toho mohla stát taková tradice.
1: Ano.
0: Protože to si tady zpíváme vlastně vždycky, v rámci toho posledního vstupu a bojujeme tím tak proti tomu smutku.
1: Ano, teď si zaspíváme od Michala Davida prostě nesnáším loučení.
0: Ano, to bude taková znělka toho posledního vstupu.
1: Ano, a prostě jakmile zaspíváš Michala Davida, tak nemůžeš mít špatnou náladu, jo?
0: Ne.
1: To prostě Míša David, ten nás rozzáří všechny. Ale ještě předtím, než se rozloučíme, abychom vás posluchači Radia Impuls chtěli pozvat na tři největší akce, co nás tady čekají za poslední následujících letech, bych tak řekl. Takže to je Benátská s Impulzem, tam nesmíte chybět. No, pak tady máme samozřejmě Mejdan s Impulzem v říjnu, no tak to si nenechte ujít, protože to je 20. ročník, pokud se nepletu, a hrajou tam prostě samý, to je plejáda samých hvězdných men.
0: To prostě je škoda někoho zmiňovat, protože by byla zase zároveň škoda někoho opomenout, že?
1: No a pak takovou třetí větší akci, na kterou se já těším a určitě tam budu, je náš koncert opět Radeček v O2 aréně, náš největší nejlepší koncert 26. února 28. Bude to nádherný romantický koncert s velkým symfonickým orchestrem. No a už teď jsou vstupenky na našem webu.
0: No, takže pokud chcete sehnat to vaše místečko, na které vám bude dobře, tak už teď si zajděte na náš web a kupujte lupeny. My se na vás budeme těšit.
2: Říkala
0: a budeme se taky na vás těšit v rámci příštích milionových moderátorů, u kterých s váma budeme moc být. Tomáš Ondra Polák z kapely Opět a Radeček a vy, posluchači Rádia Impuls.
1: Mějte se moc hezky a nezapomeňte, že vás máme rádi. Čau.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři. Rádio Impuls. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Záchranná operace u Holštejna v Moravském Krasu úspěšně skončila. Všech 5 speleologů je v pořádku. Hasiči dostali amatérské jeskyňáře z podzemních prostor ven zhruba po 4 hodinách zásahu. Uvízlou skupinu v hloubce 100 metrů od vchodu neohrozilo zranění, ale kapsa s oxidem uhličitým. Zdravotníci po vyproštění zkontrolovali saturaci kyslíku v krvi, která se v běžném prostředí vrací k normálu. Na místě náročné akce v dýchací technice spolupracovalo celkem na 80 záchranářů. Před nebezpečným plynem stihli z jeskyně včas utéct další 4 lidé, kteří ihned přivolali pomoc. Hladina CO2 v jeskyních stoupá přirozeně, přičemž její koncentraci zvyšují současná venkovní vedra. Česko ovládne atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu Etap kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
2: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusím riskovat jazdu mezi autami.
3: Kulisy jako na legendární Tour de France se Peter Sagan chystá zhlédnout z cyklistického sedla. Amatérům nechce ujet, Impulzu řekl, že se jim chystá třeba i poradit.
2: Pojedeme nějakou část leta tour s fanušikmi a teda s jazdcami, takže budem do toho zapojený a keď budu mať nějaké otázky, tak som k dispozícii.
3: Závod startuje z pražských Kavčích hor a vyrazit na něj může klidně celá rodina. Šéf Letap Přemysl Novák připomíná, že je speciální závod věnovaný i dětem.
4: Má přiblížit atmosféru, kdy stojí na startu, je tam odpočet, projíždí tou startovní bránou, jsou tam fanoušci, kteří jim fandí, projedou si krátký okruh za doprovodu policie, těch doprovodných motocyklů.
3: Po pražské kopcovité etapě se na podzim chystá ta rovinatá, která se na začátku října pojede okolo Pardubic. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Město Krnov stále opravuje mosty po předloňské povodni. Do jejich obnovy investuje 300 milionů korun. U některých mostů už odborníci zahájili diagnostiku poškození. Pak teprve určí podobu jednotlivých projektů.
5: Obnovu potřebuje 17 mostů a lávek, které jsou v majetku města. Jejich průzkumy právě začaly. Jedná se o vysoce kvalifikované činnosti, které se nedají urychlit. Odborníci odebírají vzorky, které vyhodnotí laboratoř, provádějí sondy, zkoušky, měření a jádrové vrty. Veškeré výsledky by chtěli mít do začátku prázdnin, aby mohli zadat zpracování projektů. Práce začnou, jakmile získá město stavební povolení. 90% nákladů pokryje státní dotace z programu Živel 1. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.
1: Čína zahájila misi Shenzhou 23, jejímž cílem je první roční pobyt jejího astronauta na oběžné dráze. Kosmická loď s tříčlennou posádkou úspěšně odstartovala z kosmodromu Tiouchuan. Dlouhodobý experiment má prozkoumat vliv mikrogravitace na člověka před plánovanou misí na měsíc. Peking plánuje vyslat lidskou posádku na měsíc do roku 2030 a vybudovat tam výzkumnou stanici. Čína rozvíjí vlastní vesmírný program nezávisle poté, co byla v roce 2011 vyloučena z projektu ISS. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů a na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy jsou na konci, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Naše ráno je 100 tisícové.
1: Ale tady impulzový. No já jsem úplně hotový, já tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
2: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady impulzový.
0: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
2: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
0: Proberem to v pondělí ráno.
1: Halo, tady impulzový.
2: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Odpůrci sjezdu sudetských Němců odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci iniciativy Obrana národa 2 dorazilo podle odhadů 2,5 tisíce až 4 tisíce lidí. Mezi řečníky vystoupil bývalý prezident Miloš Zeman, který ostře kritizoval sudetské Němce. Zeman vyzval přítomné, aby u voleb nedávali hlasy politikům, kteří brněnský sjezd podpořili. Předsedkyně komunistů Kateřina Konečná a další řečníci varovali před prolamováním Benešových dekretů. Policie musela na místě řešit několik strkanic a zajistila dvě osoby pro neuposlechnutí výzvy. Zdravotníci během horkého dne na náměstí ošetřili 6 seniorů kvůli kolapsovým stavům. Památkově chráněné Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město proto chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé města schválili 5 milionů korun na první fázi opravy, hlavně na pořízení projektové dokumentace. Mluvčí Královéhradecké radnice Kateřina Rohlíčková vysvětluje, že Gočárovo schodiště už příliš dlouho čelilo rozmarům počasí.
5: Například srážková voda, vlhkost, teplota, mrazy, kyselé deště a podobně. Vzhledem k hrozícímu pádu částí omítek a betonu byla celá kulisová brána zajištěna lešením, které zamezí pádu uvolněných částí, umožní detailní průzkumy a mohou být provedeny urgentní statické zásahy.
4: Celkové náklady na opravu schodiště z roku 1911 radnice odhaduje na 25 milionů korun. Schodiště ve slohu individualistické moderny spojuje v historickém centru města Komenského ulici s Velkým náměstím. Poslední rekonstrukcí prošlo v roce 1995. Slováci šetří, a to už i na jídle. Nejnovější průzkum mezi lidmi ukázal, že tlak na rodinné rozpočty se už citelně promítá i do kvality stravování. Více než polovina pracujících lidí připouští, že v důsledku šetření a ekonomické situace se jejich strava zhoršila.
6: Cena sa pri nákupoch stáva dnes rozhodujúcim faktorom. Až 2/3 Slovákov sa snažia hľadať kompromis medzi kvalitou a cenou a 1/3 priznáva, že pri nákupoch siaha výlučne po najlacnejších produktoch a nemôže si dovoliť ani pestrú stravu. Vrátane ovocia či rýb. Šetrenie sa výrazne prejavuje aj v stravovaní mimo domácností. Takmer polovica opýtaných obmedzila návštevy reštaurácií a tiež prevádzok s rýchlým občerstvením. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Trenér Slávie Jindřich Trpišovský očekává v letním období nejvýraznější obměnu kádru za 8 let svého působení. Do plánovaných změn v kádru čerstvých ligových šampionů navíc výrazně promluví nadcházející mistrovství světa. Slavia by projevila velký zájem o návrat bývalého kapitána Tomáše Součka, kterému ve West Hamu končí smlouva. Budoucnost opor Tomáše Chorého a Davida Douděry je po klubovém trestu nejasná a řeší ji nejvyšší vedení. Trpišovský přiznal, že případný odchod Chorého s Douděrou by pro tým znamenal obrovské sportovní oslabení. Vedení klubu plánuje po skončení mistrovské sezóny jednat o další budoucnosti s kapitánem Janem Bořilem. Pražský klub má políčeno na posily z olomoucké Sigmy. Trenér by byl spokojený s příchodem alespoň jednoho hráče. Bude jasno zpočátku i polojasno, taková je předpověď pro zítřejší den. Naměříme k tomu od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě pak jen kolem 23. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás u nich Honza Varga. Aktuální letní teploty v Česku uprostřed příštího týdne prudce klesnou. Pondělí a úterý ještě meteorologové předpovídají s jasnou oblohou a tropickými teplotami nad 30 stupňů. Ve středu ale přejde přes území od severu studená fronta, která sebou přinese radikální zhoršení počasí. Teploty uprostřed týdne spadnou k 20 stupňům a chladná rána mohou místy klesnout až k 5 stupňům Celsia. Změna počasí přinese také zvýšenou oblačnost a na severovýchodě a východě ojedinělé mírné přehánky. Ochlazení bude krátké, už od čtvrtka začnou teploty pomalu stoupat a v pátek se vrátí letní počasí. O víkendu rtuť teploměru opět zamíří k 30, v neděli ale meteorologové očekávají více srážek a také bouřky. Ministryně financí Alena Schillerová plánuje do 10 let úplně zrušit transformované penzijní fondy. Příslušnou novelu zákona o třetím pilíři hodlá ministerstvo financí předložit vládě do konce června. Transformované fondy sice garantují nezáporný výnos, kvůli inflaci jsou ale reálně v hluboké ztrátě. Chystaná reforma třetího pilíře má výrazně srazit poplatky pro klienty a zvýšit atraktivitu spoření. Schillerová a exministr Marian Jurečka se shodli na navýšení státního příspěvku pro mladé lidi. Jurečka navíc podpořil možnost, aby stát podporoval penzijní spoření občanů už od jejich narození. V transformovaných fondech stále zůstává 1,75 milionu lidí. Jejich počet ale dlouhodobě klesá. Ochrana hlavního města před povodněmi se brzy posune o krok dál. V roce 2028 má být hotová prostorná nádrž v Karlíně. Ta poslouží ke shromažďování přebytečné vody z kanalizace. Proč se velký projekt realizuje právě v těchto místech, to Rádio Impuls vysvětlil ředitel zapojené stavební společnosti Roman Heck.
2: Ten důvod je jednoduchý, jsou to povodně v roce 2002, kdy vlastně celý Karlín byl zasažen tou extrémní povodní. Na základě toho se Praha a následně i PVSK rozhodli ochránit nejen Karlín různými protivodními opatření. Jedno z nich jsou retenční nádrže.
1: Nová retenční nádrž má sloužit nejen v případě povodní, ale i silných přívalových dešťů. Chránit bude zástavbu a infrastrukturu, ale taky přírodu. S vysokokapacitním úložištěm odpadní vody by jí mělo mnohem méně unikat do řeky Vltavy. Hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dalšího soupeře. Tím je počasí. V dějišti šampionátu je podobně jako u nás. Ve Friburgu teploty atakují 30, v Curychu je ještě o něco tepleji. To ovlivňuje i prostředí v hokejových halách, proto trenér Radim Rulík apeluje na hráče, aby si hlídali pitný režim.
3: Doktora máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, obnova sil, takže ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba vlastně opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
1: Pondělí odpoledne naše hokejisty čeká utkání s Norskem a v úterý večer s Kanadou. Tento dvojzápas rozhodne o tom, ze které příčky do čtvrtfinále půjdeme. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě země jen kolem 23. Ze zprávy to vše, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Naše ráno je 100 tisícové.
1: Ale tady impulzový.
2: No já jsem úplně hotový, já tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
3: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady impulzový.
0: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách, v přírodě.
3: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
0: Proberem to v pondělí ráno.
1: Halo, tady impulzový.
3: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daně.
4: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na začátku zpráv na Impulzu zdraví Honza Varga. Ministr školství Robert Plaga se kvůli potížím s testováním žáků předvolá ústředního školního inspektora. Ministr je kvůli technickým, obsahovým i termínovým problémům připravený celé testování zcela zastavit. Povinné celoplošné testování 5. a 9. tříd letos provází výpadky online aplikací. Velkou vlnu kritiky vyvolala závěrečná pasáž testu zaměřená na detaily z osobního života dětí. Žáci museli povinně odpovídat na otázky ohledně duševního zdraví, pocitů nebo profese svých rodičů. Bez vyplnění těchto citlivých dotazů nebylo možné digitální vědomostní test regulérně dokončit. Učitelé i rodiče tak vyjádřili vážné pochybnosti o porušení pravidel na ochranu osobních údajů. Záchranná operace u Holštejna v Moravském Krasu se podařila. Všech 5 speleologů je v pořádku. Hasiči dostali amatérské jeskyňáře z podzemních prostor ven zhruba po 4 hodinách zásahu. Uvízlou skupinu v hloubce 100 metrů od vchodu neohrozilo zranění, ale kapsa s oxidem uhličitým. Zdravotníci po vyproštění zkontrolovali saturaci kyslíku v krvi, ta se v běžném prostředí vrací k normálu. Na místě náročné akce v dýchací technice spolupracovalo celkem na 80 záchranářů. Před nebezpečným plynem stihli z jeskyně včas utéct další 4 lidé, ti i hned přivolali pomoc. Hladina CO2 v jeskyních stoupá přirozeně, její koncentraci zvyšují současná venkovní vedra. Zlínská zoologická zahrada zažila o víkendu velký nápor návštěvníků. Po tragické události ale zůstal uzavřený výběh slonů, ten se znovu otevírá právě dnes.
6: Samce Jacka, který v pátek usmrtil, slonici uluchovatele oddělili od ostatních slonů. K dispozici bude brzy podrobná zpráva veterinárního lékaře. V zoo také vyhodnotili kamerové záznamy a zanalyzovali veškeré okolnosti napadení slonice mohutným samcem. Úlu po fatálním útoku i hned uhynula, uvádí zoologická zahrada, která další podrobnosti nabídne z kraje týdne, kdy také znovu otevře africkou oblast Karibuny k běžnému provozu. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
5: Česko ovládne atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu L'Etap kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
7: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusí riskovat jazdu mezi autami.
8: Kulisy jako na legendární Tour de France se Peter Sagan chystá zhlédnout z cyklistického sedla. Amatérům nechce ujet, Impulzu řekl, že se jim chystá třeba i poradit.
7: Pojedeme nějakou část leta v detour s fanušikmi a teda s jazdcami, takže budem do toho zapojený a keď budu mít nějaké otázky, tak jsem k dispozici.
8: Závod startuje z pražských Kavčích hor a vyrazit na něj může klidně celá rodina. Šéf L'Etap Přemysl Novák připomíná, že je speciální závod věnovaný i dětem.
9: Má přiblížit atmosféru, kdy stojí na startu, je tam odpočet, projíždí tou startovní bránou, jsou tam fanoušci, kteří jim fandí, projedou si krátký okruh za doprovodu policie, těch doprovodných motocyklů.
8: Po pražské kopcovité etapě se na podzim chystá ta rovinatá, která se na začátku října pojede okolo Pardubic. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Bude jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji, naměříme tam jen kolem 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme naše jména na sklách.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás u nich Honza Varga. Aktuální letní teploty v Česku uprostřed příštího týdne prudce klesnou. Pondělí a úterý ještě meteorologové předpovídají s jasnou oblohou a tropickými teplotami nad 30 stupňů. Ve středu ale přejde přes území od severu studená fronta, která sebou přinese radikální zhoršení počasí. Teploty uprostřed týdne spadnou k 20 stupňům a chladná rána mohou místy klesnout až k 5 stupňům Celsia. Změna počasí přinese také zvýšenou oblačnost a na severovýchodě a východě ojedinělé mírné přehánky. Ochlazení bude krátké, už od čtvrtka začnou teploty pomalu stoupat a v pátek se vrátí letní počasí. O víkendu rtuť teploměru opět zamíří k 30. V neděli ale meteorologové očekávají více srážek a také bouřky. Ministryně financí Alena Schillerová plánuje do 10 let úplně zrušit transformované penzijní fondy. Příslušnou novelu zákona o třetím pilíři hodlá ministerstvo financí předložit vládě do konce června. Transformované fondy sice garantují nezáporný výnos, kvůli inflaci jsou ale reálně v hluboké ztrátě. Chystaná reforma třetího pilíře má výrazně srazit poplatky pro klienty a zvýšit atraktivitu spoření. Schillerová a exministr Marian Jurečka se shodli na navýšení státního příspěvku pro mladé lidi. Jurečka navíc podpořil možnost, aby stát podporoval penzijní spoření občanů už od jejich narození. V transformovaných fondech stále zůstává 1,75 milionu lidí. Jejich počet ale dlouhodobě klesá. Ochrana hlavního města před povodněmi se brzy posune o krok dál. V roce 2028 má být hotová prostorná nádrž v Karlíně. Ta poslouží ke shromažďování přebytečné vody z kanalizace. Proč se velký projekt realizuje právě v těchto místech, to Rádiu Impuls vysvětlil ředitel zapojené stavební společnosti Roman Heck.
2: Ten důvod je jednoduchý, jsou to povodně v roce 2002, kdy vlastně celý Karlín byl zasažen tou extrémní povodní. Na základě toho se Praha a následně i PVSK rozhodli ochránit nejen Karlín různými protivodními opatření. Jedno z nich jsou retenční nádrže.
1: Nová retenční nádrž má sloužit nejen v případě povodní, ale i silných přívalových dešťů. Chránit bude zástavbu a infrastrukturu, ale taky přírodu. S vysokokapacitním úložištěm odpadní vody by jí mělo mnohem méně unikat do řeky Vltavy. Hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dalšího soupeře. Tím je počasí. V dějišti šampionátu je podobně jako u nás. Ve Friburgu teploty atakují 30, v Curychu je ještě o něco tepleji. To ovlivňuje i prostředí v hokejových halách, proto trenér Radim Rulík apeluje na hráče, aby si hlídali pitný režim.
3: Doktora máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, obnova sil, takže ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
1: Pondělí odpoledne naše hokejisty čeká utkání s Norskem a v úterý večer s Kanadou. Tento dvojzápas rozhodne o tom, ze které příčky do čtvrtfinále půjdeme. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě země jen kolem 23. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Radost ze života.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: Naše ráno je 100 tisícové.
1: Ale tady impulzový. No já jsem úplně hotový, já tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
2: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady impulzový.
0: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
2: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
0: Proberem to v pondělí ráno.
1: Halo, tady impulzový.
2: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na začátku zpráv na Impulzu zdraví Honza Varga. Ministr školství Robert Plaga se kvůli potížím s testováním žáků předvolá ústředního školního inspektora. Ministr je kvůli technickým, obsahovým i termínovým problémům připravený celé testování zcela zastavit. Povinné celoplošné testování 5. a 9. tříd letos provází výpadky online aplikací. Velkou vlnu kritiky vyvolala závěrečná pasáž testu zaměřená na detaily z osobního života dětí. Žáci museli povinně odpovídat na otázky ohledně duševního zdraví, pocitů nebo profese svých rodičů. Bez vyplnění těchto citlivých dotazů nebylo možné digitální vědomostní test regulérně dokončit. Učitelé i rodiče tak vyjádřili vážné pochybnosti o porušení pravidel na ochranu osobních údajů. Záchranná operace u Holštejna v Moravském Krasu se podařila. Všech 5 speleologů je v pořádku. Hasiči dostali amatérské jeskyňáře z podzemních prostor ven zhruba po 4 hodinách zásahu. Uvízlou skupinu v hloubce 100 metrů od vchodu neohrozilo zranění, ale kapsa s oxidem uhličitým. Zdravotníci po vyproštění zkontrolovali saturaci kyslíku v krvi, ta se v běžném prostředí vrací k normálu. Na místě náročné akce v dýchací technice spolupracovalo celkem na 80 záchranářů. Před nebezpečným plynem stihli z jeskyně včas utéct další 4 lidé, ti i hned přivolali pomoc. Hladina CO2 v jeskyních stoupá přirozeně, její koncentraci zvyšují současná venkovní vedra. Zlínská zoologická zahrada zažila o víkendu velký nápor návštěvníků. Po tragické události ale zůstal uzavřený výběh slonů, ten se znovu otevírá právě dnes.
5: Samce Jacka, který v pátek usmrtil, slonici uluchovatele oddělili od ostatních slonů. K dispozici bude brzy podrobná zpráva veterinárního lékaře. V zoo také vyhodnotili kamerové záznamy a zanalyzovali veškeré okolnosti napadení slonice mohutným samcem. Úlu po fatálním útoku i hned uhynula, uvádí zoologická zahrada, která další podrobnosti nabídne z kraje týdne, kdy také znovu otevře africkou oblast Karibuny k běžnému provozu. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
4: Česko ovládne atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu Letap kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
6: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusí riskovat jazdu mezi autami.
7: Kvůli